0: zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasičům se podařilo lokalizovat požár v Českém Švýcarsku. Podle posledních zpráv se plameny nadále nešíří a šířit nebudou. Plochu požáru se navíc podařilo snížit na zhruba pětinu z původních 100 hektarů. Pokud všechno půjde podle plánu, měli by hasiči zásah ukončit na konci týdne. Zdravotníci registrují další možné nakažené hantavirem, potenciálně smrtelným onemocněním, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Všechny pacienty spojuje plavba na výletní lodi poblíž Kapverdských ostrovů. Zatím dva z nich, pocházející z Nizozemska, viru podlehly. Kruh se uzavřel, Roman Červenka je opět nejlepším hráčem uplynulé hokejové sezóny. Opora pardubického Dynama převzala trofej po dlouhých 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Rekonstrukce venkova mostu v Pardubicích se blíží ke konci. Práce mají být hotové do konce července. Od 9. května se provoz přesune do opravených bočních pruhů. Některé nájezdy zůstanou ale ještě zavřené. Celá náročná oprava vyjde na 235 milionů korun. Ještě dneska má být u nás ve východních Čechách až 26 stupňů Celsia, ale třeba ve čtvrtek maximálně 15, takže nás čeká teplotní sešup. Úterý bude hodně oblačné, objevy se můžou i přehánky a nebo déšť. Takové bude úterý právě u nás na východě Čech.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin, 2 minuty, přejeme krásné ráno, Jasmin.
2: Krásné ráno.
1: David.
3: Ahoj.
2: A Michal.
1: Já se tady směju, škoda, že to nemůžete vidět.
3: Levitující balón.
1: Jak to vysvětlit? Jasmin, my k mým narozeninám, což je už nějakou chvilku zpátky, tady nafoukla asi 10 balonků. Jeden tady zůstal, růžovej, a on tady levituje normálně nad výdechem topení, jo? A já nevím, jak to je možný.
3: Já jsem si myslel, že když to popíšeš, že to nebude znít tak zajímavě.
2: No zkrátka, umíme se pobavit při úterním ránu.
1: Tak doufáme, že i atmosféra taková, jaká je u nás, je u vás. Přejeme krásné ráno všem, kdo jste si nás naladil. Rosé, Bruno Mars a Pate, tím začínáme. Hezké ráno, to je neuvěřitelný.

0: takhle zní vaše úterní ráno. Rosse, Bruno Mars, Apathé. Na Hit Rádiu v 6.06.
1: Za chviličku nás klasicky čeká minuta šampionů. Chceme vědět, jak se máte, jak vstáváte, co dělá celý Česko. Takže po vás budeme chtít tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co děláte. Nicméně já se ještě teďka nemůžu přestat smát.
2: Co se stalo?
1: Kvůli tomu, co se mi stalo před hodinou. Já nevím, jak se stávalo vám, to mi pak řekněte, jo. Ale já jsem prostě vstala, zvonil mi budík a znáte takový to, jak si přeležíte ty ruce. Jak takový ty mrtvolný ruce pak máte, necítíte je, nemůžete je ovládat, chodíte jak T-Rex, prostě trup se vám hejbe, ale ruce nefungujou. A já jsem nedokázala vypnout ten budík, protože jsem měla ty ruce úplně jalový, prostě nešlo to. Pak jsem to nějak zvládla, že jsem to vzala takhle jak hrabičkama, jak kdybych byla nemohoucí, fakt to jako nešlo. A když jsem se k tomu telefonu dobelhala bez těch končetin, který by nějak fungovaly, tak jsem ještě spadla z postele. Takže můj Kuba měl úžasný probuzení. Já tam byla, i kdyby se mi zrovna něco stalo, do toho teda ten rámus od toho budíku, který nešel vypnout, pak tam žduchnu na zem.
0: Jasně.
1: To bylo šílený.
0: Ty jsi mi připomněla, mi se tohle stalo, že jsem si takhle přeležel nějak ve spánku nohy a chtěl jsem normálně vstát, tady jsem jako ty nohy přehodil z postele, dal jsem si je na zem, tak jsem si zase lehnul, jo. To bylo tohle, ale jestli jsi teda měla takovýhle brutální ráno, nebo spíš brutální ráno pro tvýho kluka, tak já jsem měl takovýhle brutální ráno pro moji dívku, protože já jsem si bral kalhoty, který jsem měl na sebe včera a já mám klíče od auta v kapse, jo, já je vlastně nevyndávám. No. A teďka já jsem je nějak sebral a ty klíče vypadly na zem a podle mě jsem neprobudil jenom jako jí, což jako bylo vidět, ale jako všichni v perimetru třeba jednoho kilometru. To byla strašná rána, co David?
3: Jsem plně v šoku, co vám se stihne jako udát předtím, jak přijete do rádia. Prostě ráno vstanu, vypnu budík, umyju si zuby a jsem tady prostě.
0: Dobře, tak třeba bude mít někdo lepší historku než ty, Davide, takhle z rána. Tak nám budete napsat, jak říkala Jasmin, jak se jmenujete, odkud jste, co právě teď děláte, nebo co se vám ráno stalo. 777 937 777, to je číslo k nám. Budeme SMSky, zprávy přes WhatsApp a tohle je další muzika. Kurt Nielsen. She's

0: taky úterní Hitrádio chvíli před 6:15. Přejeme krásné ráno. Tak jaké máme ráno, my dvě sesmin, to víte. Probudili jsme všechny v perimetru 10 kilometrů naším vstáváním. David byl v pohodě. Jak to vypadá u vás? Startuje minuta šampionů teď.
1: Lenka po téměř 2 měsících opět v práci po noční a jde to.
0: Mára přepeře, jede do práce a prý má díky nám skvělé ráno. Děkujeme.
1: David Žacler dneska pohoda, jede s dcerou do školy a druhá dcerka má volno.
0: Simona Hradec jde s bráchou do školky a pak rovnou na praxe, studuje kuchaře.
1: Michal Libosváry u Domažlic jede do Pozně na operační středisko policie.
0: Petra Svoboda nad Úpou, její manžel Honza má dnes 45. narozky, tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší. Jana Kladno, ta veze děti do školy.
0: Lucka Žíželice má radost, že konečně pršelo a všude to krásně voní.
1: To jo. Eliška z Liberce má dneska velký den, čekají zkouška v autoškole, tak držíme pěsti.
0: Zdraví Martinka, která, jo, jede do Motola. Tak Kača Olomouc, drahoušci, dnes jsem vstávala parádně, pracuji a levituji. Víš, co mi přijde vtipný, Jasmin? My jsme se do té SMSky, já to prozradím, my jsme se do té zprávy trošku zapotali, už jsme to tady četli předtím, než jsme šli do vstupu. A co se stalo?
1: A stane se to znova.
0: Stane se to znova. Takže to bylo, počkej, Eliška z Liberce má dnes velký den, čeká jí zkouška v autoškole a zdraví Martinka, která jde do Motola, je to možný?
1: Já si myslím, no,
0: Já bych asi to. Takhle, no. Alvaro Soler, tady je nachystanej. Tak jdeme hrát.
1: Děkujem za zprávy, jste boží.
0: Jste boží, děkujeme, že to ráno trávíte s náma, že to ráno začínáte s náma. Tak pojďme na to, Alvaro Soler, 6:14.

0: Tiesto, Ava Max. Tohle je úterní Hit Radio, krásné ránko vám všem. Před malou chvílí tady byla minuta šampionů, kam píšete, jaké máte ráno, co děláte. No a ještě tady dorazila jedna zpráva od Very, je podepsaná jako Very. Moje dcera dnes dělá češtinu, maturitu, držte palce. A to je vlastně fakt, protože dneska pokračují maturitní testy a na řadě je literatura. Což je vlastně, když na to vzpomenu, takový velký vzpomínání na to, co kdo napsal v nějaký debce v 19. nebo 13. století. Takový je můj názor na literaturu, omlouvám se. Jak to máte vy s češtinou, nebo jak jste to měli vy?
1: Já jsem češtinu vždycky milovala, takže zrovna maturita v z češtiny, ať to byly jako didakťáky, anebo přesně literatura, tak to já jsem si velice užívala. Nepamatuju si nic podle mě, ale tehdy jsem to prošla krásně a dokonce mě to i bavilo, musím říct.
0: Jakože tě bavila literatura?
1: A i čeština obecně, já se v tom vyžívala.
0: Nekecej, tak to já jsem měl vždycky literaturu, ona už učitelka věděla, vždycky, když jsem přišel na řadu a zkoušení a z literatury a knejp, říkám, asi není to třeba, jo, takže za pět, ale pozor, pak byla mluvnice, to jsem měl vždycky za jedna, jo, takže vlastně já měl po každý na vysvědčení trojku, protože já vždycky říkám učitelce, víte, jakoby chápu, že je potřeba znát nějakou historii, ale já radši budu umět pořádně česky, protože to se mi bude hodit víc v životě. A ona vždycky
2: Jsi si říkal, že bychom si tady mohli udělat takový krátký kvíz otázek na literaturu, vytvořený umělou inteligencí.
0: Hrajete s Jasmin, dva Davide. Dobře, ale můžu se zkusit zapojit.
2: Ne, tohle pokud nebudeš vědět, tak tady nemáš co dělat. Který literární směr je typický důrazem na city, individualitu a přírodu? Za realismus, naturalismus, romantismus nebo klasicismus?
0: Tak asi naturalismus, ne? Jako naturisti, příroda, to bych asi
2: city,
0: jako...
2: City, individualita a
1: city,
2: příroda.
1: Romantismus.
2: Ano, je to romantismus.
0: City. Romantismus.
2: Takže 1-0, tak...
0: Dobře, tak co tam máš dál?
2: Michal si vyhrnuje rukávy, jdeme na to. Druhá otázka. Kdo je autorem díla Máj? Za A. Karel Jaromír Erben, za B. Karel Hynek Mácha, ano. Za C. Božena Němcová, nebo za D. Jan Neruda?
0: Zařeží Němcová. Tak Mácha, že jo?
2: Je to Mácha. Tak dobře, dejme tomu 1-1, poslední rozstřelová otázka.
1: Jak 1-1, já to měla dobře taky.
0: No ale ty jsi to vy to vyhrál.
2: Pro tu soutěž, pro tu soutěž. Takže jak se nazývá vypravěč, který vystupuje v příběhu jako já? Za A, R-forma, za B, Ich-forma, za C, vševědoucí vypravěč, anebo za D, nezúčastněný vypravěč?
1: Ich-forma.
2: Tak to uzavřeme remízou 2-2.
0: No, tak vidíte tak to.
1: Tak je to 3-2, ale dobře.
0: Tak kolik jste měli bodů, vy kdo s náma hrajete, cože? Hele, jaký i se píše, takhle držíme vám palce dneska u maturity, zvládněte to, to dáte, a když tak v září je taky termín, no.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
6: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Senzor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci pro

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
8: A budu říkat, mám hradita, a?
7: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
9: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech nám hlásíte překážku v provozu na dálnici D35 na 137,5 km na trase Ostrov Sedlice stojí porouchané vozidlo. Moc to tam nehodí.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: 6 hodin 32 minut. Takhle vám hraje úterní Hit Radio. Hezké ráno. Michal, Jasmina, David s vámi. A David pro nás nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. Američané se začínají odklánět od Donalda Trumpa. Podle posledních průzkumů odmítají hned 2/3 americké populace jeho řízení ekonomiky. Většina z nich důvěřuje demokratům, vůbec poprvé za posledních 16 let. Fanoušci cyklistiky už se nemohou dočkat konce pracovního týdne, startuje totiž legendární závod Giro d'Italia. Na programu je letos už 109. ročník, který potrvá až do konce května. Startovat se tentokrát bude v Bulharsku.
3: Jak je ten závod dlouhej? Protože já si to nedokážu představit, já jsem ujela maximálně 100 km v životě na kole. A jakože...
2: Počkej, 100 km celkem nebo na jeden zásah?
3: Na jeden zásah.
2: Motorka se nepočítá, jo. Hele, ten závod je dlouhej letos 3466 kilometrů. Cyklistům na to bude stačit 21 etap. Takže v průměru ujedou za den 165 kilometrů.
0: To je neuvěřitelný. Já jsem si to tady pro představu tak nějak daleko porovnat a je to jako, kdybychom jeli z Prahy a do Brna a zpátky 9x na kole.
2: A to nechceš.
3: Nechceš, přesně.
2: To občas stačí jedno.
0: V jakém směru teďka?

0: Za 5 minut 6:45 přejeme vám fantastické ráno s Hitrádiem.
1: Možná se vám někdy stala následující situace, asi spíš teda ženám, že si oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne, a ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince, že mě čeká jeden rozhovor, tak jsem si chtěla koupit nějaký hezký tričko, jo. A zalíbil se mi tam nějaký topík. A byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu. Já jsem myslela, že se rozbrečím. Za prvý extrémní horko, visela jsem hlavou dolů, nemohla jsem to přes sebe prostě sundat, svlíknout. Málem jsem vypadla tam z té kabinky. Ještě ten trapný pocit, že jako ty se chceš jít někoho zeptat, jestli ti s tím pomůže, ale nevyjdeš tam na tu chodbu a nezeptáš se, prosím vás, můžete mě vyvlíknout, protože vypadáš už v tu chvíli úplně strašně.
0: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je ty jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
2: nesmíš
1: holky
2: mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
0: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
1: No tak vám by se to určitě taky stávalo, kdybyste měli tyhle ty typy topů.
0: My to máme trošku jiný, si myslím, možná můžu mluvit za Davida, než je největší peklo je zkoušet si kalhoty teda v převlíkací kabince. Protože když tam jsme sami, jo, když tam nemáme, když už teda se vydáme, jo, si něco koupit, tak teďka si samozřejmě vezmeme tu velikost, kterou si myslíme, že máme, jo. Takže já si jdu pro to 32, 34. Teďka se to jako teďka se musíš slíknout z těch kalhot, boty sundat, že jo, nandát, ještě s botama, abys viděla, jak to třeba jde, a zjistí, že jsou jako malý. Takže musíš se zase oblíknout a jít zase přes celý krám tam a zpátky. Takže já bych chtěl poděkovat vám, ženám, všem přítelkyním a manželkám, který s náma chodíte, protože nám jako usnadníte hrozně, hrozně tu práci, jo.
2: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
0: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Stavební Nidek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
13: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
14: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
15: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
14: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
15: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
14: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 39
16: 68. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v jižních Čechách panují ideální podmínky pro jízdu na cestách, silnice jsou suché, teploty se pohybují nejčastěji okolo 13 stupňů Celsia.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
18: Tak jo, šampioni.
17: Tu kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
18: Tak jo, šampioni.
19: Zpátky k hitům.

0: snad i vás to baví. David Guetta tedy svým Stones and I, Gone na Hit Radio v 6.53 hezké ráno. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy babička nebo děda nějakou vtipnou SMSku. Pokud jo, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu, dohromady 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je ta týdenní hlavní krásná výhra, kterou každý týden jeden z vás získá a mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru karty Surikarty, takže nám napište na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaši prarodiče, ať můžete vyhrávat. Tu další denní výhru vyhrála tentokrát Kateřina, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. Nicméně nám napsala, babička po mně chtěla telefonní číslo do nemocnice a když jsem jí ho poslala, tak mi přišla odpověď, psáno tak, jak slyšíte, thank you very much.
0: Moderní babička.
1: Moderní babička, přesně, to moderní, se mi líbí.
0: Moderní babička, no tak zpráva od moderní babičky vyhrála tuhle denní výhru. Samozřejmě je stále, jak bylo řečeno v té hře o hlavní výhru, a to je nákup za 10 000 korun v Tesku a smartfony pro celou rodinu. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: On air.
3: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě víc. Cenové stropy totiž v úterý opět porostou, a to především u benzínu, jehož nejvyšší cena oproti pondělku stoupne o 40 haléřů. Nejvyšší povolená cena nafty se pak zvýší jen o 4 haléře. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Rozhodla o tom minulý týden vláda. Od příštího roku už zase budeme dostávat účtenky. Vláda totiž schválila návrat elektronické evidence tržeb, a to od 1. ledna. Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejného rozpočtu přes 14 miliard korun ročně. Cílem je údajně narovnat podnikatelské prostředí. Fanoušci fotbalu mají před sebou další velký den. Na programu je odveta letošního semifinále Ligy mistrů. Londýnský Arsenal změří síly s Atletikem Madrid. Připomínám, že úvodní duel skončil nerozhodně 1-1. Utkání o finále milionářské soutěže startuje ve 21 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách Nova Sport. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Zápach nám otravuje život, nemůžeme ani větrat. Stěžují si obyvatelé Orlické kotliny v Hradci Králové. Za všechno může výpal keramiky ve firmě v areálu bývalé Tesly. Společnost teď slibuje měření a hledání řešení. No, jak bude? Bude docela teplo, ale taky deštivo. Úterý přináší do východních Čech hodně mraku, taky přehánky a déšť a teploty mezi 22 a 26 stupně Celsia. Postupně se nám v týdnu zase celkem citelně ochladí. Třeba ve čtvrtek má být maximálně 15 stupňů Celsia.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš,

0: jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Krásné ránko.
2: Hezký úterý vám přejeme. Snídaně
1: šampionů. Minuta po sedmé, Michal, Jasmin, David, to jsme my tři, hezké ráno ještě jednou.
3: Ahoj.
1: Ahoj, no a už v této hodině o půl osmé v rychlé pětce budete soutěžit s hotelem rezidence Vogelsang, víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 tisíc.
2: Tak na to se těšte, to si dáme, jak říkal Michal, krátce po půl osmí a za chviličku se podíváme na nějaký slovíčka, který všichni říkáme špatně, skoro všichni.
1: Počkejme na to, Sia, Chandelier, Robin Schulz a Fastboy.

0: Robin Schulz, Fastboy. 8 minut po 7, přejeme fantastické ráno.
1: Existuje spousta slov, který všichni vyslovujeme špatně, nebo skoro všichni, a možná vás některý z nich překvapí. Přivedla mě na to myšlenka, že když jsem tady vysílala sama nějaký víkend, tak mě poslouchal přítel a naopak mě pochválil, jo. On říkal, ty kráso, chlapi to ocení, ty si správně řekla Lamborghini, a říkám, jak bych to jako měla říkat. A ono všichni říkají Lamborghini a to je špatně. A já jsem pak začala hledat takovýhle další slova, jo. Tak třeba italský předkrm. Co myslíte, je správně bruschetta nebo bruschetta?
0: Tak samozřejmě, že tady pro nás Čechy je to správně bruschetta.
1: Ale ano, je to bruschetta.
0: Tak co tam máme dál?
1: Těstoviny, tagliatelle, nejsou to tagliatelle.
2: Víme, jak to je to správně teda?
1: Tagliatelle.
0: Já teda tady s těma testovinama nemám velký problém. Já si od jistý doby dávám jenom papardele nebo penne, protože tyhle těstoviny se vyslovují stejně, jako se píšou.
1: Tak dobrý.
0: Tom to je v klidu.
1: Zůstaneme u jídla, jo. Sladká brazilská svačinka, taková osvěžující, miluju to. Açaí nebo açaí bowl a ne acai. Někdo říká acai bowl, tak je to açaí, açaí.
2: Tak to jsem ještě nikdy neslyšel, takže to jsem nemohl vyslovit špatně.
1: Tak to si dejte někde. Jestli pojedete někam na Dovču, nutnost, výborný. No. Nebo i v Čechách to dělají, v nějakých reštikách. Co byste řekli slovo Adidas? Jak je to správně podle
0: no,
1: vás?
0: Jako
1: je to Adidas?
0: No, tři proužky, ne? Nebo...
2: Tak jako jestli to není Adidas, tak to by hodně velký game changer.
0: Tak co by to mělo být?
1: Ne, jako je to Adidas, ale je to Adidas. Máte dát důraz na tu druhou slabiku.
0: Adidas.
1: Ale to je
0: ono. Je to divný. To je třeba jako Madonna, je správně Medana.
1: A to jsou přesně věci. Máš taky Nike, že jo, máš Nike, ale ty víš, že se to takhle vyslovuje, ale nebudeš to říkat, protože jak to jakoby kolektivně všichni neví, tak ty bys byl za toho joudu, co to říká jakoby najednou divně.
0: Přišla jsem ráno tady do studia a řekla nám, hele, já mám nový Nike, a myslím, že tak to je úplně...
1: Úplná kráva, no, tak jo. A pak tady ještě Porsche, jo. To my Češi říkáme skoro ze všech jako národů jediný správně. Všichni říkají Porsche špatně, ale je to opravdu Porsche. Takže tady si můžeme jako poklepat na rameno, že to říkáme dobře.
0: Tak. Nevím, já jména a značky tady těch drahých aut nevyslovuju, protože na to mám peníze.
2: Jsem to zrovna chtěl říct, no, tak Lamborghini, Porsche.
0: Hele, řekni, že hele, Škoda, to se vyslovuje normálně, ne?
2: Skoda.
1: Today, tomorrow. Dejte vědět, co vy vyslovujete špatně, nebo v čem vás kdo opravil, nebo vy někoho, jakou máte zkušenost, zkrátka.
0: Já jsem tady ještě k tomu našel, člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suteréně, nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké risotto, že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako bumerang. Tak pojďte nám napsat, jak říkala Jasmin, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp, jaké slovíčko je, nebo jaká slovíčka vám dělají problém, co třeba vyslovujete špatně, nebo co opravdu, co vám opravdu trhá uši, třeba vy v pohostinství.

0: Thorn na Hit Rádiu, 8:45 a vy nás bavíte, lidi. Vy nás bavíte, pro vás, kdo jste se předal až teď, řešili jsme slova, která celý život říkáme špatně. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co říkáte blbě, nebo co vás eventuálně tahá za uši, když někdo řekne.
1: Tak začneme tím, co někoho tahá za uši, třeba Vaška. Ahoj, mě rve uši, když někdo místo jo řekne ju. To bych ho praštil.
0: To je pravda, no.
2: Takový oplzlý, jako no. Až skoro.
0: Ju.
1: Taky jako, no, předrzlý. Ju.
0: Martin píše, dobrý den, často slyším anglické slovo event vyslovovat jako event. To je ale špatně. Správně event s důrazem na druhou slabiku. Hezký den.
1: Jarka, co je? Co byste tady chtěli?
0: No, protože já jsem se tomu smál, protože já, i když jakoby vím, že to je event, tak říkám event.
1: Jarka, mému bratrovi je 60 a odmala říká forbal. Je to neskutečný, už na pořád to bude forbal. Teď co to mě má být, jestli fotbal nebo florbal?
0: Nebo,
1: asi no, florbal.
2: Nebo něco mezi, no.
0: Něco mezi, no. Nebo má hokejku a
2: třeba jenom zná nějaký sport, který my neznáme, no.
0: Píše Peťa taky, trhá mi uši, když někdo pěstuje zvířata místo chová, což mimochodem používají i v televizi. Krásný den všem chovatelům a pěstitelům.
1: To je fakt. Ahoj, s tou italštinou má problém spousta lidí. Například značka Kiko, každý říká Chico, ale Italové říkají Kiko. Aha. Nebo španělská šunka jamón, sečte jamón a slyšela jsem často šamón.
0: Co máš? Já jsem dal 20 rega toho šamónu tady. A nebo víte co, dejte mi to celý a dvakrát. Šamón. Jenom mě by zajímalo, jak jsi přečetla tu značku Kiko,
1: no.
0: Což vyslovujem Chico. Ty jsi to tak přečetla, protože jsi to věděla, anebo?
1: Tak já, je to móda, to znám, to nevyslovujeme Chico, právě, jo, no, Češi to vyslovují Chico.
0: Kiko, dobře.
2: Čeko.
0: Cože?
2: Čeko to vyslovují v Česku.
0: Čeko. A taky Marťa, ahojda, tak mě tahá za uši, když někdo řekne, že by si dal gnoči. Správně je ňoky.
1: Vy máte, kluci, něco takového vlastně?
0: Já říkám všechno špatně, takže...
2: Mě říkal nedávno jeden známý, že si jede dát do jednoho fast foodu kvesadilu. Což nemusíme být úplně velký španěláci, aby jsme věděli, že je to teda quesadilla, no.
1: Ale tady je vždycky špatně, jakože buď teda ti někdo řekne quesadilla nebo quesadilla, prostě je tam je, dvě l jsou je.
0: Ale jsem takhle v pekárně jednou ráno jsem si vzpomněl a tam paní přímo říká, že je jeden croissant. Tak jako, je to croissant, ne?
1: Croissant.
0: A ještě tady máme...
1: Přesně,
2: když to řekneš takhle, tak jsi za totálního hlubce, že jo? Když přijdeš do kavárny a dáš si croissant.
1: A tak můžeš říct prostě croissant a ne croissant, že jo?
0: Pojďme ještě na hlasovku od Verči.
3: Ahoj, já strašně ráda říkám místo puzzle puclíky. Já nevím, jestli říkáte puzzle nebo puclíky, ale já miluji prostě puclíky. Pojďte, jdeme skládat puclíky. Kámoš z Prahy to úplně nesnáší. Mějte se krásně, jste skvělí, ahoj.
0: Tak pucle, jako, co nesnáším, když někdo řekne pucle teda. Samozřejmě, že říkáme, pojďme skládat puzzle.
1: Pucle jsou dobrý, tak nejsme v Americe, nebudeme tady
0: pucle puzzlovat. Jsou dobrý. Tak já bych tomu asi řekl jenom, pojďme říkat tak, jak prostě nám to jde přes pusu, no. Jak nám to je příjemný, jo? Dáme dneska puzzle, anebo croissant.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Fizomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Majales Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
10: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
11: Na zahradu, na terasu, Titon. Titon, dlažby, ploty, sluši. dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
14: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích?
16: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak...

0: www.sportovec.cz.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte neprůjezdnou cestu na příjezdu do Vratislavic nad Nisou, z Jablonce nad Nisou probíhají stavební práce a silnice je uzavřená.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: máte namířeno. Do kina, na dokument Neboj, dýchej, čaruj o Davidu Stypkovi. Určitě se tam potkáme, mimochodem na ČSFD 87%, tak to vypadá, že to bude rozhodně stát za to. Posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů, je přesně 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
0: Mikrofon ještě.
2: Šestý největší koncert v historii. Takový je přívlastek nedávné show kolumbijské zpěvačky Shakiry na brazilské pláži Copacabana. Podle dostupných zpráv dorazili zhruba 2 miliony lidí. Hloubení pražského metra dostává nový rozměr. Při jeho ražbě objevili nový druh členovce, který měl pocházet z Prvohor. Podle odhadů jsou staří zhruba 450 milionů let. S výběrem letních táborů bychom neměli dlouho otálet, kapacity se totiž podle provozovatelů rychle plní, taky letos jejich ceny porostou, oproti loňskému roku si připlatíme i 10%.
0: Já si myslím, Davide, ať tě nechci urazit, že tohle je zpráva, kterou prostě recykluješ každý rok.
2: Je to přesně tak, po pátý už letos.
0: Jasně.
2: Neotálejte s výběrem letního tábora, kapacity se plní.
0: Ty jenom upravuješ ty procenta každý rok, že jo?
2: Ty jsou pořád stejný.
0: Ty jsou stejný,
2: to je vždycky 10%.
0: Inflace není, jo? Takže tohle je zpráva z roku 2021.
2: Je to tak.
0: Pojďme soutěžit celý tento týden. Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
3: Čeká vás tam snídaně, večeře, wellness s výřivkou, saunou, párou, taky fitko, tělocvična, 10% sleva na masáži během celého pobytu a taky je to dog friendly, takže zadarmo tam můžete vzít svýho pejska.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.
2: Tahle zpráva se taky opakuje, že to byla taky včera vlastně, úplně stejná.

0: 7.34. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: S hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor a to všechno za 10 000 korun.
2: Hotel Vogelsang, Residence Vogelsang, leží vlastně přímo v srdci Šumavy. Ideální místo pro odpočinek, můžete si tam zařídit romantický víkend nebo aktivní víkend, jak chcete. Procházky v přírodě, výhledy na hrad Kašpert nebo na kapličku svatý Barbory, takže všechno tam jde a je to tam krásný.
0: A o tohle všechno si s námi právě teď zasoutěží Zuzka z Náchoda, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj,
0: zdravíme na východ Čech. Jaké máš ráno, než půjdeme soutěžit?
3: Jo, super, jo, perfektní, krásný počasí.
0: Je hezky v Náchodě, jo? No tak to vám závidíme, trošku to vám závidíme. No tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje postavička ve tvaru houby, která žije v ananasu na dně moře?
3: Ježiš, tak to je ta otázka, tak to asi...
2: Animovaná?
3: Ano.
0: Houba.
3: SpongeBob.
0: No jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je symbolem českého státního znaku?
3: Les.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je hlavní surovinou pro výrobu povidel? Víš?
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký stát sousedí s Českou republikou na jihu?
3: Rakousko.
0: Přesně tak. A poslední, pátá otázka.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která se potopila v roce 1912 po srážce s ledovcem?
3: Titanic.
0: No samozřejmě.
4: Je to tvoje.
0: Samozřejmě. Jo. Tak Zuzi, vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu.
3: Já se těším. Ježiš. Super, děkuju.
0: Tak pojď, pusti emoce, pojď. Pojď. Dopojde s tebou.
3: Ježiš, mám to skvělý. Manžel. Jo.
0: A poslouchá manžel?
3: No, myslím si, že ne. On dělá v lese, takže asi ne.
5: Tak to bude ještě můžeš rozmyslet.
3: Dobře.
0: Tak to bude velký překvápko, no tak Zuzi moc gratulujeme, s manželem si to užijte. Zdravíme do Náchoda na východ Čech a zase někdy rádi uslyšíme.
3: Jo, děkuju.
2: Měj se hezky, gratulujeme.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz. Hit Radio Černá Hora.

0: Lost Frequencies, Reality na Hit Radio v 7.39. Hezké ráno a my bychom tady potřebovali vyřídit jednu speciální gratulaci. Gratulka Červajzovi, hokejista Roman Červinka se stal nejlepším hráčem roku.
1: On má letos formu úplně jako na všech frontách, jo. Extraligový titul, má novou holku, do toho je teďka hokejista roku, takže zbývá jediný vlastně a to vyhrát zlato na mistráku a ten brzo startuje.
0: To se může právě splnit, protože se začíná za nějakých kolik 9-10 dní, tak
1: 10.
0: nějak?
2: Je to tak, začíná to 15. května.
0: To znamená za 10 dní.
1: Ty blá.
2: Zajímavostí je, že já si pamatuju, jsem byl malej a chodívali jsme na hokej na Slávii, tak už tehdy tam Červenka hrál a byl jedním z nejlepších.
0: Ale prostě
2: teď,
0: dobrý.
2: O 14 let později, pořád nejlepší.
0: Prostě je dobrý. Takzvaně má Golden Check Hände.
3: Jo.
0: Červ. Tak gratulujeme. Těšíme se na hokej. Těšíme se na hokej. Budete sledovat, budete koukat.
2: No jasně.
0: A jste ti, kdo fandí už od začátku, anebo jste ti, kdo fandí, když už jsme tak jako skoro tak jako nějakým semifinále, finále?
2: Až po čtvrtfinále.
0: Jo, že jo, přesně já to viděl. Kamrat, Feel Alive, další muzika pro vás za malou chvíli. Staví se i linkyni, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, kde vás co zdrží. Hezké ráno.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
5: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je

0: bizár, tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvískovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí na Torlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
10: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
13: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
12: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
13: Družstevní byty Chlumec.cz.
12: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
15: A budu říkal, máma Hradeka, a?
14: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Jablonecku před Návarovem směrem od Jílového. Udržková je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Ke všemu, co děláte, parádní Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio v 7.51. A já bych se vás chtěl zeptat na takovou možná osobní otázku. Jací jste rodičové? Co? Jste ti, kdo sdílí vlastní děti na sockách a sdílí o nich úplně všechno od narození, anebo jejich soukromí střežíte a nezdílíte absolutně nic?
1: Proč se koukáš na nás?
2: Bezdětné.
0: Já jsem se snažil tak koukat takhle do větru. Jo. Já se ptám, protože děti totiž dorůstají toho věku, kdy zjišťují, že jejich rodiče o nich na internetu sdíleli úplně všechno, začínají se bouřit a chtějí za to odškodné.
2: Vlastně to chápu trošku.
1: Je fakt, že my si čas od času procházíme takový ty starý alba s fotkama, nostalgicky vzpomínáme a já si vždycky úplně říkám, ježiš, ještě, že tuhle fotku nikdo nikdy neviděl.
2: No jasně, jakože ty ukážeš, nevím, tetě nějakou fotku a vlastně si ani nepřeješ, aby ta teta tu fotku viděla a teďka zjistíš zpětně, že to je všude na Facebooku u těch rodičů a že všichni viděli tvoje všechno. Jo?
0: Úplně všechno, no. Nicméně ve Francii se to už nějak řeší a rodičům tam hrozí reálně pokuta nebo i vězení, když zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu. A přesně jak říkáte vy dva, jo, teda fakt, že dřív jsme se strapnou fotkou styděli jenom před rodinou a dneska před půlkou světa, jo.
2: Jako odškodný, nevím, jestli to je too much nebo ne, ale jako dává to smysl, jo, já nerada přehrocuju věci, ale vlastně v nějakým smyslu to ten smysl dává.
0: Dává to smysl. Jaký si myslíte, že budete rodiče vy dva?

0: Jasmin, co? Budeš sdílet všechno, anebo si budeš střežit soukromí?
1: Nechtěla bych ukazovat obličej.
2: Možná neřešil, co bude. Aha. Co ty, Michale, spíš, jaký ty jsi rodič?
0: Jak já jsem rodič? No, tak samozřejmě, že jsem ten, který nic nezdílí. Já nechci, aby mi moje dcera za 5 let hodila na stůl fakturu na 50 litrů, že? Nico a Vince, Am I Wrong? 7:53. Tohle je úterní Hit Radio.

0: dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A budu kapám hradit,
1: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Belisima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Belisima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko trápí sucho. Extrémní je podle meteorologů situace na zhruba třetině území. Tento týden sice očekávají přehánky, které by měly pomoct, současný stav ale určitě nespasí. Na východě republiky navíc zaprší mnohem méně, než se původně očekávalo. Třeba na Moravě a ve Slezsku by nemuselo pršet vůbec. Investorům se zalíbily nemovitosti. Miliardy korun utratí za byty a domy i letos. Podle analytiků šla tento rok do nemovitostí zhruba polovina všech zainvestovaných peněz u nás. Přibývá proto nájemních bytů, těch na prodej ale výrazně ubývá. Bílý dům už je opět uzavřený, policie včera u sídla amerického prezidenta postřelila člověka. Podrobnosti nejsou veřejnosti známé, okolnosti případů se vyšetřují. Okolí místa incidentu bylo uzavřeno a v místě hlídkují policisté vybavení balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Rekonstrukce venkova mostu v Pardubicích se blíží ke konci. Práce mají být hotové do konce července. Od 9. května se provoz přesune do opravených bočních pruhů. Některé nájezdy zůstanou ale ještě zavřené. Celá náročná oprava vyjde na 235 milionů korun. Ještě dneska má být u nás ve východních Čechách až 26 stupňů Celsia, ale třeba ve čtvrtek maximálně 15, takže nás čeká teplotní sešup. Úterý bude hodně oblačné, objevit se můžou i přehánky a nebo déšť. Takové bude úterý právě u nás na východě Čech.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
7: Hezké úterý.
4: Krásný ráno.
8: Snídaně šampionů.
7: Krásné ráno vám všem v 8.03.
4: Popřemýšlejte teďka, kdy naposledy jste byli na rande a co byl skutečný účel toho rande, protože 37% nezadaných tam chodí za jiným účelem, než si asi myslíte. A za kterým, to si povíme za chvíli.
7: Kelly Clarkson, Alex Warren, další muzika pro vás.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Nejhranější svatební song loňského roku Alex Warren Ordinary na Hitrádiu v 8 hodin 10 minut a dost pravděpodobně se nebude držet pozadu ani letos. Krásné ráno.
1: Máme tady docela drsný průzkum s drsným číslem. My jsme se vás ptali před chviličkou, kdy jste naposledy byli na rande a jaký byl ten účel toho rande. A ptali jsme se proto, že 37% nezadaných chodí na rande jenom kvůli tomu zážitku, bez jakýhokoliv očekávání toho, že se ten vztah někam posune, vyvine, že něco vlastně bude. A já si říkám, že je mi fakt líto těch lidí, který tvoří tu druhou půlku toho páru, co jde na to rande, a opravdu tam jde za něčím, že tam něco jako přeskočí, jo. Takže taková ta věta možná, bylo to fajn, díky, já se ozvu, tak už máme její rozuzlení.
2: Že tam něco přeskočí, nebo že se třeba pomilujou na prvním rande, mě napadlo.
0: To jsem právě taky chtěl říct, že tam je to očekávání, teda že 37% lidí tam jde za nějakým účelem. A je to buď, že teda proběhne něco, hnedka na prvním rande, jak se říká, a nebo, že za tebe někdo teda utratí, že za tebe jako zaplatí, že to je takový jako zážitek.
2: Jo, vlastně to je zase tvůj pohled.
0: No, ale já si myslím, že vy ženy to máte podstatně jednodušší teda v tomhle.
1: Jak to?
0: No tak jako spíš tu útratu platí muž. Jo, takže vlastně tuhle jakoby rande turistiku si myslím, že spíš jako využívají ženy. Teda.
1: Já si myslím, že nebo v mém případě rande platí ten, kdo ho vymyslí. Jo, kdo ti pozve, ten platí, a častokrát jsem pozvala já se nebojím člověka oslovit.
0: Jasně. Takže... Jak to má David?
2: Už jsem dlouho na žádném rande nebyl, takže já si to nepamatuju popravdě.
0: Jenomže vlastně napadá mě, že někdy se taky může stát, že na to rande jako jdeš, bez tohohle jakýkoliv plánu, jo, a že se chceš opravdu seznámit, že to myslíš opravdu vážně, oba dva to myslí vážně, jenomže po dvou minutách zjistíš, že ten druhý je úplně debil, tak se alespoň jako dobře najíš, jo, tak by mě zajímalo, jasně, tak to ti jako nepřijde blbý, ale jestli je třeba nějaká úniková věta, kterou máte, když rande nefunguje. Představ si, Jasmin, nebude to tak těžký pro tebe, že my dva jdeme spolu na rande.
1: Ježiš,
0: jo? Proto říkám, že to nebude
1: právě
0: těžký.
1: To bude těžký, abych ani nešla, tak jak se to mám představit.
0: No, lehký bude vymyslet nějakou větu, kterou bys mi řekla, abys utekla, jo. Tak co bys mi řekla po, dobře, ne dvou minutách, ale po 10 vteřinách, co bych s tebou mluvil? Kdyby ses vymluvila.
1: To by bylo moje první špatný rande, Míšo. Já jsem to opravdu jako nezažila, jo. Takže, ne, to nám dejte vědět, to by mě fakt zajímalo, jak se jako člověk vymluví, protože já to opravdu nezažila, mě to vždycky klaplo. Sorry.
2: To by třeba mohla říct, Michale, ty jsi tak neskutečně trapnej.
0: A nebo, to by mohla, to by sedělo. A nebo bys mohla říct, víš, já si myslím, že na tebe nemám, že máš na někoho lepšího.
2: To určitě.
0: Taková ta výmluva, jako víš, zasloužíš si někoho lepšího.
1: No. To podle mě říkají chlapi, ale nikdy to podle mě neřekne holka, nevím. Ale dejte nám vědět vy, 777-937-777, jaká je dobrá výmluva, když to rande nejde podle plánu.
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to pošlete zprávou nebo klasické SMS-kou. Vrátíme se k tomu teď. Little Party, Never Killed Nobody na Hit Radio v 8 hodin 13 minut. Dneska ráno.
3: You, baby. Either you're mine or you're not.

like you, tear it apart. No, I.

0: hezké ráno. Situace, jdete na rande, jenže během minuty zjistíte, že jste si dali dostaveníčko s člověkem, se kterým si nemáte co říct. Tak jak se vymluvit? Jasně, možná by stačilo říct jednoduché ne, dík. Už se neuvidíme, ale vy máte mnohem sofistikovanější triky a ptali jsme se na ně.
1: Mike píše, ahoj, já když jsem ještě randil, tak jsem vždy čekal někde za rohem a nejprve jsem si občíhnul, jak ta holka vypadá, a když to bylo horší než na fotce, tak jsem za ní ani nešel.
0: Ježíš, mě to připomnělo, on se jmenuje Mike, nebude to náhoda. Mike, Michal, že jo, já jsem takhle jednou si dával rande s holkou, už se teda x let zpátky, a přijela za mnou autobusem na autobusové stanoviště. Byla zima, já jsem na sebe měl oranžovou bundu, vypadal jsem jak silničář, takže jsem byl k nepřehlídnutí v tom zasněženém jako prostředí, a ona vylezla a nebylo to ono. Ale neutek jsem, protože jsem tam svítil jak oranžový kužel.
2: Jsi tak povrchní, Michale.
0: Bylo to povrchní, přiznávám se, už je to teda hodně let zpátky, ale připomnělo mi to tohle, no. Tak jako nic z toho nakonec, rande jo, ale nic z toho nebylo.
1: Ach jo. Leny, ahoj, když jsem šla na rande, zprávy všechno pozitivní a na kafi už ta atmosféra byla divná. Vedla jsem konverzaci, aby nebylo ticho. A pak mi ten kluk napsal, že bylo moc ticho.
0: Jak moc ticha je moc? Kolik ticha je moc?
2: Spíš kdyby napsal, že bylo málo ticho, to by bylo vtipný. Že ona se celou dobu snaží jakoby mluvit, jo, a přitom on chtěl celou dobu ticho.
0: To je fakt. Taky Iris, dobré ráno všichni. V mládí jsem chodila na rande na inzerát. Když rozhovor někam nevedl, řekla jsem, promiňte, za hodinu mám další schůzku, a s pozdravem jsem odešla.
1: Vždy prý bez problémů, no, jako taky je to cesta.
0: Taky od vás přišlo několik hlasovek. Pouštím tu od Ivči, pojďme na to.
3: Čauky rádio, no hele, prosím tě, mě hned naběhlo, jak jste to řekli s tou výmluvou na to blbý rande, tak takový to, je hele, sorry, ty, mě volá manžel. Jako to bych byla asi za totální ale myslím si, že už by se mi ten člověk v životě neozval.
1: To nejspíš ne, a je to vlastně dobrý tip. Případně.
0: Tak, taky tady máme hlasovku od Davida. Musím to najít, vydržte. Tak.
4: Nazdárek, Hit Radio. Já jsem cca nějakých 8 let zpátky, když jsem byl na rande. A už když jsem tam přicházel, tak jsem viděl evidentně, že ta slečna není můj typ. A že tohle byl velice špatný nápad, protože vypadala úplně jinak, než se prezentovala na fotkách. Tak jsem si po minutě, co jsem pochopil, že si nebudem ani rozumět, zahlásil, že jsem úplně zapomněl, že jsem nechal doma na plotně vařit brambory, takže musím okamžitě letět domů, abych nevyhořel. No, díky bohu, slečna to asi pochopila, protože už se pak sama neozvala, takže asi takhle, hele, mějte se, čau, Dave.
0: Jaký jste vy holky, co? Já nevím, že se nechápu, že se neozvala. Jako, tak on skoro vyhoří a ono ani nenapíše, jako jestli všechno v pohodě. Tak já nevím. Tak myslím si, že nejlepší výmluva by mohlo zůstat, promiňte, ale za hodinu mám další zkusku. To mě teda baví moc. Vy nás bavíte. Hezké ráno, co vás bude bavit za chvíli? Pink anebo Tommy Cash.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
9: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Děti a rodiče, pozor!
17: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
19: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně na výjezdu z Liberce směrem na Jablonec nad Nisou v Kunratické ulici. Probíhají stavební práce a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Tommy Cash. Espresso. Espresso
1: macchiato.
0: Macchiato na Hit Rádiu přesně o 8:30.
2: Ranní update.
0: Eric Clapton ještě nepatří do starého železa, ba naopak, legendární hudebník opět zaplnil O2 arénu. Na jeho včerejší koncert dorazilo na 15 000 lidí, kteří si vyslechli jeho nejlepší hity jako Cocaine nebo Tears in the Heaven. A teď dobrá zpráva pro fanoušky Harryho Pottera. Do Česka míří výstava, která představí autentické rekvizity, originální kostýmy a interaktivní prostředí inspirované populárním kouzelníkem. Těšit se můžeme už na začátku srpna. 2 až 3, to je podle poslední studie odpověď na věčnou otázku, kolik kávy denně je tak akorát. V tomto rozmezí se u lidí pozorovalo nejnižší riziko problémů s náladou nebo úzkostmi.
3: 2 až 3 denně, jo?
4: Tak kolik pijete?
3: 2 až 3 denně.
0: 2 až 3 za hodinu, ty.
3: 2 až 3 za hodinu. Mě by zajímalo, vy kdo posloucháte, kolik v sobě máte kafí, co? To je málo, to je hodně. Takhle, pokud jste na nule, tak můžete za doprovodu Spice Girls vyrazit směr kávovar, doma, v práci s kolegy, nebo zahněte na nejbližší pumpu, jo? Představte si tu vůni kávy. A já teda musím říct, když jsem takhle v rádiu, když nějaký moderátor říkal, jako, dejte si kávu, tak já fakt opravdu jsem na tu pumpu zatočil a hnedka jsem si to kafe dal. Představte si, jak si ji pomalu vychutnáváte, jak vás probouzí.
4: Už je to dost erotický, Míšo, nevím, Michala. Proč se očehává, poprosím.
3: Dejte si kávičku, tak si hoďte tohle záchranný lano a dejte si Spice Girls. Hezké ráno.

0: tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, Måneskin na Hit Rádiu, chvíli po 8:30. My jsme tady řešili seznamování, jak utéct z nepovedeného rande, navazujeme na tom. Co když na to rande ale vůbec chodit nechceme? Co když nechceme absolvovat něco, co nás několikrát zklamalo? No tak zůstaneme prostě sami, že? Tak možná to máte podobně a tak by vás mohla zajímat věc, která je na trhu. Vědci vyvinuli roboty na milování. Jde tam nastavit nálada.
1: Nálada.
0: Jde tam nastavit třeba tělesná teplota. Třeba 39, tak má horečku, že jo, ten tvůj parťák. Je to vymakaný, ale problém může být cena. Tak by mě zajímalo, Jasmin, kolik by si za takovýho robotického partnera vlastně jako dala. Jak by si to cenila?
1: Takhle, ačkoliv dobrý výkon je k nezaplacení. Tak, jelikož jsem zadaná, nic z toho nepotřebuju. V případě, že bych byla nezadaná, tak maximálně do 5 až 10 tisíc.
0: 5 až 10 tisíc, no. Tak to je málo. 380 tisíc korun přepočtu stojí takováhle mašina, takže vlastně cena lehce je tý Fábie.
1: A to je jakože robot? Jakože robot jako...
0: Vypadá to jako člověk, jenom že to je robot.
1: Ježiši Kriste.
0: Jenom, že to je robot, no. Já teda nevím, jo, ty jsi říkala 5 až 10 tisíc. Za mě teda, a pokud je člověk sám, tak existují o dost levnější věci teda.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Aza nábytek.cz. Aza nábytek.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: 8.51, krásné ráno vám přejeme.
1: Kdo za sebou máte nějakou nevěru, tak vám dám, hlavně pánové, docela vážný důvod, proč zůstat věrný, jo?
0: Posloucháme, jsme jedno velké ucho.
1: Protože ono, když ženská zjistí nevěru, tak je schopná udělat potom neuvěřitelné věci.
0: Je to Itálie.
1: Itálie, ano. Teďka jdeme do Kolumbie teda. Tam jedna Kolumbijka ve strachu, že její záletný manžel sebere polovinu úspor, snědla v přepočtu skoro 9 000 dolarů. Jo, normálně to do sebe nasoukala, ty dolarovky. 9 000 dolarů prostě spolkla a udělalo se jí tak strašně zle, no, že skončila v nemocnici a doktoři museli normálně vyvolat jakoby chirurgický porod. Normálně porodila teda ty bankovky.
0: Jasně, já jsem to někde jsem to zaslechl, někde jsem to četl, takže borec jí podved a ona do sebe házela ruličky peněz jak jednou hubky, jo. Ale tak asi vlastně je to takový unikát, je to první císařský řez tohoto typu na světě, jo. A co se vám narodilo, maminko?
2: No, ale asi 9 000 dolarů.

0: minut na Hitrádiu v 8.58 a to je poslední song úterní snídaní šampionu s datem 5. května. Jsme na konci. A jdeme se s vámi rozloučit.
1: Dneska jsme například probrali maturitu z češtiny a mysleli na všechny studenty. Taky slova, který vlastně celý život říkáme skoro všichni špatně. A taky na co si dát pozor v obchodě.
0: No a taky víme třeba i to, že 37% nezadaných prý chodí na rande jenom kvůli zážitku bez očekávání, že z toho něco bude. Rozumějte, chodí se jenom najíst a napít.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
0: Tak vám děkujeme za další společné ráno a budeme se na vás těšit zítra.
1: Od 6 do 9.
0: Přesně tak. Hezký úterý, čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na nehody, které nám hlásíte. Začneme na trase mezi Vysokým Mýtem a Svitavami před Hrušovou. Tady došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Provoz je tady řízen Kyvadlově. Počítejte i se zdržením. Dále v Hradci Králové v křižovatce Brněnské a Sokolské ulice se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. Počítejte také se zdržením. V Pardubicích v Palackého třídě před kruhovým objezdem havarovala dvě osobní auta. Provoz je tady také částečně omezený, no a pozor také na trase z Hradce Králové na Pardubice za odbočkou na dálnici D35 u Opatovic nad Labem leží na vozovce sražená srna, tak pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
5: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Až večer kolem 8 hodiny mohla policie obnovit provoz na obchvatu Chrudimi, kde se stala dopravní tragédie. Při srážce 4 aut tam odpoledne zemřeli 2 lidé, další 2 skončili v nemocnici. Silnice byla skoro 5 hodin zavřená. I hasiči z Královéhradeckého kraje vyrazili hasit velký požár v Českém Švýcarsku. Naštěstí už požár večer lokalizovali a dál se nešíří. Úplně zlikvidován by mohl být do pátku. Nad skoro 100 hektary území létalo několik vrtulníků schazujících vodu z bambivaků. Naštvaní maturanti sypou kritiku na sociální sítě. Rozčílil je letošní test z matematiky. Vadili jim hlavně dvě konkrétní úlohy, kterým podle nich často ani nerozuměli. Největší kritiku schytala posloupnost a slovní úloha o mzdě, které studenti označovali za matoucí a zbytečně složité. Výsledky budou 16. května. Hokejistou sezóny je po 10 letech útočník Roman Červenka z Pardubic. Kapitán hokejové reprezentace na gala večeru potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
8: Když ta sezona byla náročná, teďka play byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národní, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, se nedovedu představit, říct, že ne.
7: Pardubičtí basketbalisté porazili ve čtvrtfinále playoff Maxa NBL Písek i na potřetí, tentokrát 63-78. Tady je pardubický Adam Lukeš.
6: Půjdeme pokorně dál a já věřím, že to zvládneme. Jinak dneska jsem moc hrdý na svůj tým, na kluky, makali jsme všichni. Nebylo to lehký, tak se ale kredit Písku, že za to, co tady má za kulisu a jak to se jim město bere, tak ale super výkon, jsem moc rád a děkujem všem fanouškům.
7: Pardubice mají tady v sérii matchball, postup do semifinále může Bexa slavit večer.
3: Já se ještě, Hani, jenom vrátím k té zprávě těch studentů, jak měli problém s tou matematikou a s těma úlohama, konkrétně s tou mzdou, jo, tak já bych to ráda odlehčila, že on je problém nejen v úlohách, ale potom, když se chodí do práce a tam zda se bere někdy.
7: Jako ta realita, se to jako spočítat. No jo, tak já se to třeba umím spočítat úplně jednoduše.
3: Tak oni už je na to připravují, jsem chtěla jenom prostě říct, no. Tak no.
7: My se připravíme na to dnešní počasí. Zatím to vypadá dobře. Zatím je ve východních Čechách poměrně sluníčko, ale odpoledne zaleze. Čekáme přehánky, dokonce bouřky. A nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Na horách to bude kolem 19.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Úterní dopolední drive se hlásí o slovo a má ho mít. 3 minuty po 9 je s vámi na Hit Radio Černá Hora Jana Šimurdová. Jsem tady pro vás, aby to vaše dopoledne v práci bylo příjemnější, abyste se dobře naladili a abychom vás třeba i inspirovali. No a zkrátka, abyste nikdo nebyl sám, protože i když se nevidíme, jsme v tom společně. Díky za vás a teď už Miley Cyrus.

0: Perfect, to je song, který se může chlubit tím, že hraje na Vánoce i v létě, na jaře i na podzim. Je mezi vámi někdo, komu prosím pěkně chybí sníh? Jestli ano, možná jste Yeti. Ne Yeti, ale Yeti, ten tvor, co žije v horách a miluje sníh a nikdo ho nikdy neviděl, protože vypadá jako vy a chybí mu sníh. Ne, teď vážně. V Krkonoších po letním víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka, sníh už najdete jenom někde. Nezní to jako něco moc neobvyklého, přesto se ale jedná o neobvyklou věc, protože aktuální vymizení sněhu nastalo mnohem dříve, než jak tomu doposud bylo. Jeden by tomu nevěřil, jako pomalu informaci, že třeba loňské léto patřilo k těm nejteplejším a přesto to tak je, že jo. No jo, matička, příroda, ta je všemocná, my se ale teď zaměříme na to, že je máj.
1: Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas, hrdličin zval ku lásce hlas, kde poloví zaváňa háj.
0: To je co?
1: O lásce šeptal tichým.
0: Takže lidi, milujte se a poslouchejte muziku z Hit Rádia Černá Hora.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora, 9 hodin 26 minut a dnes další nervy, další slzy. Doufám, že snad ale štěstí. No, zkrátka dneska pokračují maturity, konkrétně didaktické testy, za které jsem ráda, že jsem se jim jako ještě vyhla, ale dle diskuzí na sociálních sítích bych asi dělala maturitu ještě teď. Jako klobouk dolů, kdo jste se dobrovolně rozhodl pro matiku, zkrátka někdo to za nás spočítat musí. Držíme tady pěstičky a rodiče, dneska to chce nálož sladkého a určitě i vy si vzpomenete na vaše zkoušky a testy. Věřím, že ty vaše děti podpoříte, ať už to dopadne jakkoliv. Ono to stejně nakonec klapne. Za chvíli na Hit Radio Černá Hora Avicii anebo Shakira. Hit Radio.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: V Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: velký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
4: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
5: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénu v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
6: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
8: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Mám známého, kterému je tak 38, nemá děti, ale přesto chodí na kresláky do kina. A já jsem mu jako vlastně nejdivím, protože mě ty kresláky s dětmi taky baví. Na Hit Rádiu Černá Hora, Shakira, její zok, animáku Zootropolis. No a nedávno skončil hradecký majáles, za dveřmi je už ten pardubický majáles, 2 dny plné muziky a to už 15. a 16. května. Máte přehled, kdo tam bude?

budou tam no name, třeba na no name bych šla znova, protože ti kluci prostě baví, jsou skvělí a jejich muzika ta hladí po duši, jak se říká. No a kromě no name, tam na vás čeká také spousta dalších informací.

Opět vstupenky a pozor, to už příští týden, tak si to nenechte ujít. No a my si dáme No Name i teď na Hit Rádiu Černá Hora a jejich velký hit, Čím to je.

0: S vámi také Jana Šimurdová a není nad to si udělat radost s dobrou muzikou. Co třeba taková Taylor Swift? The Fade Ophelia, uklidňující pohodová věc, ať už jste v práci, za volantem, nebo máte třeba home office. To už je pro vás tady na Hit Rádiu Černá Hora, tak díky, že jste s námi.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? No, takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
12: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
13: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
16: A budu říkat, máma,
15: no samozřejmě, že bude grillování. Máme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
16: A budu říkat, máma,
15: no samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrých.

0: ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na obchvatu Týniště nad Orlicí. Tady v pravém pruhu probíhají údržbové práce. A také na Rychnovsku mezi Borohrádkem a Česticemi v pravém pruhu probíhá čištění vozovky. No a na trase mezi Náchodem a Bamberkem na průjezdu Bílým újezdem probíhají také údržbové práce na mostě. Tak s tím počítejte, no a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
3: Ploty Hradec Králové.
2: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Rádio Černá Hora.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. První den velkého dopravního omezení zvládl Náchod dobře. U hranic se staví kruhová křižovatka v rámci obchvatu, jezdí se jedním pruhem Kyvadlově a řidiči kamionů, kterých tudy projede denně kolem 6 000, poslechli výzvu města a někteří se mu vyhnuli. I proto se situace zvládá, no ale je tady obava z toho, že si dopravci řeknou, že je Náchod vlastně v pohodě a začnou do města najíždět. To by potom hrozil dopravní kolaps. Omezení potrvá do půlky července. Oprava mostu přes Labe v Jaroměři se znovu zpozdila a dokončení se posouvá nejdříve na červen, a to kvůli počasí a technickým komplikacím. Během prací se ukázalo, že most je v horším stavu, než se čekalo, a to si vyžádalo větší opravy. Most tedy zůstává zavřený a řidiči budou muset další měsíce po objízdné trase. Plakáty s Petrem Pavlem oblečeným v olympijském oblečení budí v Polsku rozpaky. Prezident na nich láká do odpočinkové zóny spojené se značkou Alpin Pro. Podle firmy šlo o propagaci kulturní akce a festivalu, nikoli o komerční reklamu. Hrad se od toho distancuje. Fotbalová liga mistrů pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu o ušatou trofej postoupí po 20 letech Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1 a odveta je na programu od 21 hodin. Dopoledne ještě klídek, máme ve východních Čechách většinou sluníčko, ale odpoledne už ho překryjí mraky, čekáme přehánky a bouřky, no a teploty vysoko 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Minuta po desáté, úterní dopolední drive na Hit Radio Černá Hora pokračuje, u toho je s vámi Jana Šimurdová. Představte si situaci, že se snažíte natočit dokument o usmíření slavné kapely One Direction, jo? To nakonec dopadne rvačkou dvou členů a konec šmitec, žádný dokument. No tak pojďme na kluky zazpomínat v období, kdy se ještě nepreli, ale dělali hit za hitem.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Mário Černá. Horando hrála Ina a její hot. Já si úplně představuji tu pláž, slunce a pořádný teplo. Dovolená jak vyšitá, máte nějakou letos v plánu? A co je za vás lepší? Dánsko nebo Itálie, Francie nebo třeba Řecko? Všude tak nějak slyším, jak je nejoblíbenější Egypt, jo? A tak mě celkem udivilo, že na našich sociálních sítích není ve výběru, aby dostal váš hlas. Totiž právě teď můžete hlasovat o vaši nejoblíbenější destinaci na dovolenou ve stories na našem Facebooku a Instagramu, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora. A schválně pojďte dát hlas té vaší oblíbené destinaci, ať víme, co je ten váš šálek kávy. No a dobré vědět, že z pardubického letiště se nově taky dostaneme do Bulharska, Egyptu anebo Tuniska, což vzhledem k času stráveného na cestách je velmi příjemná věc. Teď už na Hit Radio Černá Hora Imagine Dragons a jejich Bad Liar.

0: noc na Hitrádiu Černá Hora, to je muzika pro vás, třeba i na cesty. A na cestách teď chvilku zůstaneme, ve východočeském regionu nám přibývá uzavírek, to znamená objížďky, delší čas za volantem, více na těch kilometrů, ano. No a kdo to zkusíte do zákazu, tak na vás může v lepším případě čekat třeba setkání s mužem zákona, tak prosím, tohle taky neriskujte. 801 10 100. To je naše linka dopravy, kam nám posílejte vzkazy, jak to vypadá třeba na té vaší cestě. Díky moc, jste s Hitrádiem Černá Hora.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
5: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
6: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Under Armour makes you better.
10: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
11: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
14: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
13: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
14: Družstevní byty Chlumec.cz.
13: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
16: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v

Říkám si, kolik z vás máte velkou chuť na sladké? Já hodně a hlavně pořád. Když jsme u sladkého, tak třeba tiramisu, to mám taky ráda. Mimochodem, nedávno v Londýně udělali největší tiramisu, a to až 440 metrů. To je téměř půl kilometru. Představte si nějakou vaši častou trasu, co má podobný rozměr, a teď celou vyplňte tiramisu. Slušný. Sotva dojdete do poloviny cesty, tak vám diagnostikují diabetes. Každopádně se jim podařilo splnit rekord, o který jim šlo, tak gratulujeme. No a snad se rozdělili, že? Tady je

0: A taky s Cyrilem, který právě dohrál. Za chvíli tam pošlu z muziky třeba Meredith Brooks nebo Luise Capaldiho, to jsou hity dokonce desáté. No a teď pozor, všichni rodiče, co máte sociální sítě, jo? Doporučuju projet vaše fotky a případně promazat, ať se další téma netýká třeba zrovna vás. Naše děti dospívají a některé zveřejněné fotky se jim líbit nemusí. Více si povíme tady po 11. na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
7: Děti a rodiče, pozor!
8: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech

0: Více na dětiráje.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: www.rixo.cz.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Vypadá to, že na silnicích nejsou žádné vážnější komplikace. Budeme tomu věřit teď. Máme tady přesto upozornění na nějaké práce na silnicích, třeba na trase z Jíčina do Mladé Boleslavy před Dolním Lochovem. Tady v pravém pruhu probíhá údržba vozovky. Také na Jíčinsku v Nové Pace na kruhovém objezdu u Lidlu tady probíhá oprava povrchu vozovky. Počítejte i s omezením. No a na trase z Hradce Králové na Jíčin u Ostroměře probíhá údržba a oprava vozovky, takže tady počítejte také s nějakým omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
3: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Černá Hora.
8: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazně tentokrát zdražil benzín, jehož nejvyšší cena oproti včerejšku stoupla o 40 haléřů na 44 korun a 29 haléřů za liter. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Pražské planetárium dnes otevírá novou stálou expozici věnovanou meteoritům. Vystaví i několik vzácných kusů. Některé z nich si budou moci návštěvníci osahat a potěškat. Co dalšího tam můžeme očekávat, prozradí mluvčí planetária Anna Chvátalová.
9: Součástí expozice bude také interaktivní kiosek s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritu.
8: Výstava je zdarma. Evropská komise vydá pokyny pro letecké společnosti týkající se leteckého paliva. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii v polovině dubna uvedl, že Evropě zbývá už jen asi 6 týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Komise má plný přehled o tom, co se děje a situaci koordinuje s jednotlivými členskými státy. Fotbalová Liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atlético Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta se hraje dnes v 9 večer.
0: A ještě počasí během dopoledne nám celkem hezky svítí, to se má ale odpoledne změnit v oblačnou až zataženou oblohu, ojediněle budou také přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na horách okolo 19.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A Jana Šimurdová s 11. pokračuje dnešní úterní dopolední drive na Hit Radio Černá Hora a před námi jsou další hity jako

krátce po 11. posloucháte Hit Radio Černá Hora a rodiče, teď zpozorněte. Pokud máte sociální sítě a rádi jste tam od počátku narození vašeho dítěte dávali fotografie typu jako, nevím, tady se válí na dece, tady je na nočníku, tady je celé upatlané od něčeho a tak dále, zkrátka, ty fotky jsou hodně ze soukromí a spíše vhodné třeba do rodinného alba, tak počítejte s tím, že jak vaše dítě bude vyrůstat a vyrůstá, nemusí se mu to líbit. Sociální sítě jsou tady s námi už přes 20 let a kdo tam zveřejňoval fotky svých dětí, tak ty děti logicky jsou dneska už prakticky dospělé a čím dál více se tyto děti z fotek bouří a vadí jim to a chtějí po svých rodičích odškodné. Jo, jo. Dokonce ve Francii je to už tak vážné, že tam, když rodič jako zveřejní fotku dítěte bez jeho souhlasu, hrozí jim pokuta nebo dokonce vězení. Takže doporučuju promazat, anebo si udělat souhlas s vaším potomkem a společně schválit fotky. Takový běžný nedělní odpoledne, co? Myslím, že nebudu jediná, kdo je asi ráda, že naši neměli socky, no?

0: 11 hodin, 22 minut, ladíte Hit Radio Černá Hora. Potřebujete taky hudbu k práci? Pokud ano, je to dobře, já si to bez muziky těžko představuji. Bez hudby moje pracovní morálka nabere úzkost a ty výsledky jsou potom mnohem náročnější. Když jste ale s Hit Radiem Černá Hora, jste v bezpečí. Tady hrajeme hity pro všechny současné i ty minulé. A už za chvíli nás čeká třeba Miles Smith nebo Wesley Arons. A to stojí za to si počkat.
1: Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
6: A budu mám hradit, a?
5: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
11: Swaglif Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglif Day.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako je, jo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
14: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
13: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
15: je spíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
14: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
15: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
14: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla,

Eteru Hit Rádia Černá Hora, Ashley Adams. Díky, že nás sledíte. A kdo máte elektrokolo, jaká byla vaše tak nejvyšší dosažená rychlost? Tady v Hradci Králové byl už několikrát zaznamenán cyklista, který si to dává i 50 km za hodinu. Co je příjemné jako vědět, že se jedná teda o cyklistu s dovážkovou službou jídla. Jo? Zkrátka, jak jde o jídlo včas, taky kolo jede jako drak. 50 km za hodinu, to je už ale něco jako jízda na motorce. Mimochodem, kdo si to takto taky jezdíte na elektrokole a přesahujete rychlost nad 25 km za hodinu, při které vám to kolo jako stále pomáhá s výkonem, tak potřebujete už řidičák. Jo? Tak bacha na to, kdo jste to náhodou nevěděl, jinak možná to máte někdo podobně. Já čím jsem starší, tím se více bojím jezdit na kole rychle. Tak ještě, že nemusím denně na kole do práce, to bych měla tady totiž odpolední vysílání. Tak jo lidi, tady je další muzika, jste zítra Rádiem Černá Hora.

0: 11 hodin 43 minut na Hitrádiu Černá hora dohrála Lucie, jejich Marie, no a dnes slaví narozeniny velká pěvecká diva. Žena, co zásadně ovlivnila hudební scénu, a řeč je o zpěvačce Adele. Ta dneska slaví 38. narozeniny a komu je smutno, že teď jako nechala kariéry, tak dobře poslouchejte, jo? Kolují informace, že Adele je zpátky v nahrávacím studiu, tedy pravděpodobně připravuje nové songy, a nejen to. Těšit se budeme moci i na její první herecký výkon. K vidění v kinech u nás by měl být na podzim tohoto roku. No, na Adele se můžeme těšit také v dnešních srdcovkách Jirky Pelnáře. V pravé poledne se střídáme a já se na vás těším opět zítra. Od 9:00 tady na Hitrádiu Černá hora.
1: Hitrádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co?

0: občas bizár, tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Hit Radio.
10: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
12: Hitrádio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: nejrychlejší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové. Vážná dopravní nehoda, volala nám Hanka.
1: A v kruhovém objezdu Hradci Králové na Brně, ve směru na Náchod, kdy na výjezdu z Kroháče se převrátil kamion a sešrotoval osobní auto. Je to úplně v tomto směru uzavřené, prosím vás, snažte se tomu vyhnout, začínají se tady tvořit velké kolony.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objedná.

0: na třech pódiích, 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Maximální ceny paliv dnes opět stouply. Výrazněji tentokrát zdražil benzín, a to na 44 korun a 29 haléřů za litr. Nejvyšší povolená cena nafty je dnes 44 korun a 59 haléřů. Maximální možnou cenu pohonných hmot i teď v květnu stanovuje Ministerstvo financí. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je vzkaz nejen od lékařů, ale také od expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
7: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
6: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Informuje o tom Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Na Černé hoře se zaměříme na pardubickou dopravu. Rekonstrukce klíčového Vonkova mostu se blíží ke konci. Práce mají být hotové do konce července. Od 9. května se provoz přesune do opravených bočních pruhů, ale některé nájezdy ještě zůstanou zavřené. Celá náročná oprava bude stát 235 milionů.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
8: Dopoledne sluníčko, teď se nám ale ve východních Čechách schová za mraky, čekáme přehaňky, místy bouřky a teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
9: 12 hodin, 2 minuty, úterní poledne je tady a do víkendu nám tak zbývají jenom 2 dny. Taky máte tak rádi prodloužený víkendy. Tenhle ten navíc bude výjimečný, protože na Hitrádiu vás čeká retro víkend. A to už od pátku 7 hodin ráno. Takže nemusíte být smutní, pokud jste si mysleli, že tento týden přijdete o páteční srdcovky.
4: Hitrádio Černá hora.
9: No a ty úterní nám začínají právě teď. Dneska si dáme opět 5 ikonických hitů a zavzpomínáme na vaše poslední zvonění, kdy jsou ty maturity. Teď rok 1990, Madonna a Vogue na Hitrádiu.

0: Jak mi řekl jeden můj kamarád, tohle je taky dobrá vykopávka. Teď teda nemyslím Madonu, ale tu píseň. Hit Vogue na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Teď se musím omluvit až do Hollywoodu, jestli to tak vyznělo. 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio. Máme tady dnešní úterní srdcovky a zároveň vzpomínáme také na poslední zvonění. Jo? Potkali jste ve městě partu maturantů v kostýmech, v maskách, se stříkacíma pistolema? Tak je to skvělý. Poslední zvonění je tady. Je to tradice, která se u nás dodržuje už desítky let. A já bych dneska chtěl vědět, jaké bylo to vaše, pokud jste ho zažili. Pojďte na něj zavzpomínat tady u nás na Hit Radio, přímo v živém vysílání. Kde to bylo, kdy bylo, co jste měli na sobě a jestli jste vybrali i nějaký prachy. Možná, že máte nějaký podobně jako naprosto šílený zážitek, jako mám já, nevymyslel jsem si ho, přihodím ho za chviličku. Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy, kdyby se vám to nechtělo vypisovat, klidně namluvte hlasovku, i na to se tady těším. Zároveň, kdybyste náhodou potkali tedy partu maturantů, co by po vás chtěli nějaký peníze a vy byste u sebe neměli žádný drobný, tak bacha, žijeme v roce 2026 a normálně už mají všichni hotový QR kody, takže můžete poslat peníze přímo na účet. Není to krásný? Je to krásný být na střední škole, ty možnosti, fantazie. Tak jo, pojďme teda vzpomínat a když už vzpomínáme, tak z hudby teď budeme vzpomínat opravdu na úplný pravěk. Rok 1981 a jedna z mála nizozemských kapel, které vůbec tady na Hit Radio hrajeme. Stars on 45 a stejnojmenná srdcovka, tedy Stars on 45.

0: U2 Ordinary Love, tedy obyčejná láska. No, se řekne obyčejná láska, ale kolikrát člověk tak může mít rád, tak opravdu z lásky, co? Dvakrát či třikrát to ne, jednou je dost. To jo, to by byla hezká písnička.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12:17 a posloucháte Hit Radio, Jirka Pelnář s váma. Díky za všechny reakce, které posíláte na 777-937-777 jako vzpomínku na vaše poslední zvonění ze střední školy. Máme tady kromě zpráv taky hlasovky.
2: Nazdár, no hele tyjo, já si svoje poslední zvonění nepamatuju, to si vůbec nevybavím, jaký my jsme to vlastně měli nebo neměli, nebo jestli to vůbec bylo, nebo nebylo. Ale nevím proč, ale vybavím si poslední zvonění ze Zdrávky, z Ústí, a protože jsme měli základní školu a vždycky tam měli pak to poslední zvonění a nevím proč, ale prostě si to pamatuju, jak oni tam vždycky lítali prostě v pláštích a pravděpodobně prostě vymouděný, namalovaný, nenamalovaný a stříkali na lidi vodu a malovali jim na obličej. A možná si to pamatuju právě proto, že si člověk jako říká, tak a tohle jsou lidi, kteří nás budou jednou léčit.
0: No jasně. Jako na rovinu člověk musí být trochu šílený, aby šel dobrovolně do českého zdravotnictví. Takže tuhle srdcovku s číslem 4 posílám do každé nemocnice, čekárny, lékárny, k zubařům, na chirurgii, na porodní sál, prostě kamkoliv. Tohle teď potřebujete slyšet, jestli patříte mezi bílé pláště. Reggae to Sunshine.

0: slyšíte správně. Adele v srdcovkách.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A možná si říkáte, proč tady hraju v srdcovkách zrovna Adele, vždyť to vlastně jako není starý song, je stále aktivní zpěvačka a tak dále, ale pozor, jo. Za prvé, tenhle hit vyšel skoro před 20 lety. Fakt, v roce 2008. To je úlet. A za druhé, Adele dnes slaví narozeniny a její hity se nám zarily hluboko pod kůži a proto i Adele má své místo v našich srdcovkách. No a skoro 20 let od svého posledního zvonění má taky Tomáš, který píše zprávu: my jsme tenkrát málem vytopili školu. Nakonec jsme stáli na náměstí a vybírali peníze. Jeden pán se mnou málem popral, protože jsem ho zlil vodou, když byl v obleku. Na moji obranu musím říct, že mohl klidně jít kudykoliv jinudy, ale šel záměrně přímo přes nás. Nakonec na nás zavolal policajty a oni nás rozehnali. Ikonický. Vážně. Díky moc za tuhle zprávu. Hele, takhle se ale stávají přesně ty legendární příběhy. A přesně v tomhle já jsem na tvý straně. Teď mohlo jít kudykoliv jinudy. On to udělal stejně schválně. Stejně šel na nějakou zkusku, kde nechtěl bejt a tak se nechal záměrně takhle jako zlejt. Takže jste úplně jako v pohodě. Poslední zvonění, tak to je téma dnešních srdcovek. Dáme si srdcovku na přání a teď pozor. Chtěl bych vědět, kterou píseň, který hit jste měli nejradši na střední škole. A třeba i v jakém to bylo ročníku, nebo aspoň v jakém roce. Cokoliv si k tomu vzpomenete, jestli vás to bavilo třeba, já nevím, na vodě, když jste byli se školou, nebo když jste byli na lyžáku, cokoliv, nějaký příběh, můžete klidně doplnit, ale to nejzásadnější je píseň vaší střední školy. Pište na 777-937-777 nebo posílejte hlasovky.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz. Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
1: stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna a Mirai. Novinka, vzpomeneš si ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my vzpomínáme na Hit Radio na písně, které jste měli nejraději na střední škole. Já jsem chodil na střední v letech 2.1 až 2.5 a za nás tenkrát

slavnostní přetančení, jo? Na maturáku. Slavnostní přetančení. Tak, no a jaké to byly vaše hity? Ptal jsem se, dostal jsem odpověď na čísle 777-937-777. Těch odpovědí je tady hodně, ale vy poznáváte, že jsem vybral jednu jedinou. A to od Zuzky, která píše, já jsem na střední škole milovala Hotel California jako novinku a ta láska mi vydržela dodnes. Tak pokud by to šlo, prosím o ní. Eagles a bezesporu jejich největší hit z roku 75.

0: diktujete muzikovi. Eagles, Hotel California, srdcovka na přání, rok 1975.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pozor, přestože dnešní srdcovky končí, tak vy si užijete opravdu ty ikonické legendární hity, jako hrajeme tady v srdcovkách, stejně tak jako třeba i Eagles. Tento víkend, protože my pro vás chystáme na Hit Rádiu, když je ten prodloužený víkend, retro víkend, a to pozor, už od pátku od 7 hodin od rána až do neděle do 18 hodin uslyšíte ty nejhranější hity za posledních 20, 30, 40 a vlastně možná i 50 let, jako jsme to slyšeli právě teď. Posloucháte Hit Radio, srdcovky jsou za náma, za chviličku například Linkin Park, bude taky Adam Ďurica z hitem Mandolína, a když jsme si dneska povídali o posledním zvonění, tak ještě tady mám jednu zprávu od Karla, který píše: ahoj, já jsem potkal za poslední týden asi 4 party maturantů v jeden den, co měli poslední zvonění. Každá chtěla peníze, už jsem neměl. Ani QR kód jsem nevyužil a jejich nejčastější věta byla: vždyť jste byl taky mladej, tak nám něco přispějte. Tak jenom chci vyřídit všem maturantům, že mladej pořád jsem, ale peníze netisknu. Zdravím. Dobrý. Tak jo, tak prosím vás, jestli máte doma maturanty, který teprve jako čeká poslední zvonění, tak jim řekněte, ať teda nepoužívají tuhle větu. A jestli máte nějakou dobrou výmluvu, jak se vymluvit z toho, že už nechcete nikomu dávat peníze, klidně si můžeme udělat zítra nové téma a budeme si dělat poznámky, protože party maturantů na poslední zvonění budeme ještě tento týden 100% potkávat. Za chviličku tedy další hity a teď vzpomínka na dnešní snídaní šampionů.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat?
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: já spíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
4: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dech.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Swaglift Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénou v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Swaglift Day.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak v Hradci Králové na Gočárově okruhu u Gárny na kruháči havaroval kamion a po nehodě se převrátil na osobní auto. Silnice je v tuhle chvíli zavřená a ze všech směrů se tvoří kolony. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
2: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Májové dny v online shop CZ.
7: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Nájmy v prvním čtvrtletí opět rostly oproti konci loňského roku o více než 2%. Metr čtvereční se v Česku v průměru pronajímal za 340 korun. Nájemné rostlo ve všech krajských městech, kromě Karlových Varů, Pardubice a Olomouce. Nejvíce zdražilo v Liberci. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. O jaké preventivní programy půjde, popisuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
12: Budou to investice do například onkologických preventivních programů, kardiovaskulárních preventivních programů, diabetické screening, tedy diabetického rizika a další vlastně preventivní programy cílící skutečně na prevenci chronických chorob, které nás v českém zdravotnictví trápí nejvíce.
11: Na tyto preventivní programy by měly být stropy vyšší. Změna bude podle ministerstva předložena formou poslaneckého návrhu. Herečka Jiřina Bohdalová má svoji poštovní známku. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. Jiřina Bohdalová oslavila v minulých dnech 95. narozeniny. Teď ještě pohled k nám.
0: Už jsme to říkali, v dopravním servisu hradeckou dopravu komplikuje nehoda kamionu, který se před polednem u Gárny na Gočárově okruhu převrátil a zasáhl osobní auto. Co máme informace? Silnice je stále zavřená, tvoří se kolony a řidič nákladního auta byl převezen do nemocnice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Úterní pohodu nám na východě Čech přeruší přehánky a bouřky, které mají dorazit odpoledne a večer. Teploty maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
13: A my pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, taky přeju dobrou chuť k obědu, pokud jste vyrazili o chviličku později než vaši kolegové. Důležité je, aby jste byli stále ale v doslechu Hit Rádia, protože my i v této hodině budeme rozdávat krásné ceny. Mám tady připravenou rodinnou hru Surikarty, což je denní výhra, ale pořád tento týden hrajeme o tu hlavní výhru, což je 10 000 na nákup. Před prodlouženým víkendem to se hodí. Tak za chviličku aktuální informace, jinak podrobnosti na webu hitradio.cz. No a teď dáme si opět ty nejlepší hity, které můžete slyšet v Česku kolem jedné hodiny odpoledně. Odpoledně? Pak jsem to řekl. odpoledne. Tak jo, tak je to slovo, který neexistuje, stejně tak jako úvod k tomuto hitu. Tam se zpívá Only Love and Love, taky to nic neznamená.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Naše aktuální novinka na Hitrádiu Rehab in my head je 13 hodin a 14 minut. Za jedinou SMS-ku 10 000 na nákupy v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Chcete? Jo, není problém. Tohle my tady umíme. Stačí poslat vaši oblíbenou SMS-ku od baby nebo od dědy, co jste kdy dostali, a poslat ji do naší soutěže. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Tento týden máme téma tedy SMS-ky pro rodičů, protože hrajeme s Tesco Mobile a to je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A SMSky v rodině, tak to je prostě nejvíc. Jo? My mezi sebou vlastně sdílíme všechno. Celý život. Humor, lásku, bizáry, ale i ty nejdůležitější události v našich životech. Pošlete do hry SMSku od vašich prarodičů. Jste ve hře o 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a zároveň se také ale dostáváte i do hry, a to o 4 prémiové mobilní telefony. A to konkrétně Xiaomi Redmi Note 15 4G. Dáme vám rovnou 4, že jo, abyste se potom v rodině nehádali, kdo má nejlepší mobil. No a v průběhu celé soutěže, celé naší hry, tak každý den ještě vyberu takhle jednu SMSku, stejně tak, jako to udělají i Jasmin s Michalem a Davidem ve snídaní šampionů, která od nás dostane Surikarty, což je rodinná karetní hra, která je vytvořená psychologem, a to přímo na míru vlastně každé rodině, aby trávila víc času spolu a zároveň, aby se lépe poznali. No a dnešní výherní SMSka, která stále je ve hře i o tu hlavní cenu, tak je od Niny. A ta píše: dostala jsem od babičky zprávu. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu, už je hotová. Babi. Babička tím samozřejmě myslela pizzu, kterou se tenkrát pokoušela pro nás po domácku udělat, ale nevěděla, jak se slovo pizza píše. A výsledek v té SMSce, kde je použito tedy c místo 2z, vypadal prostě úžasně. Přesně tak, jak to tady posílám. Takže ty si to dokážete každý představit. Když ještě jednou to bylo napsáno. Ahoj holky, přijďte si pro pizzu. Už je hotová. Babi. Nádherný. Děkuju za tuhle zprávu. Tahle zpráva tedy získává naši denní výhru. No a zítra opět pokračujeme. Jaká je nejoblíbenější SMSka od vašich prarodičů? Máte nějakou? Pojďte ji přihlásit do hry na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo

0: zlepši si náladu.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Máš to všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší než to hraní, na co

0: Je to hezký. Je to hezký. Atmo Music, Anděle na Hit Rádiu ve 13 hodin 26 minut a to v úterý 5. května. Já jenom doufám, že jste včera nebyli s autem v myčce nebo nedej bože o víkendu neměli okna. Dneska totiž přijdou bouřky a pár dnů tady zůstanou. Říkám si vážně, jako najednou ta předpověď meteorologům vyjde? To je prostě Murphyho zákon schválnosti a vždycky je to potom, co uděláme nějaké podobné rozhodnutí. Já jsem třeba dneska ráno ještě před rádiem přivezl z půjčovny vertikutátor a odpoledne musím vertikulovat trávník a zasít novej. A musím to prostě udělat dneska, protože ho zítra musím vrátit. A do toho mají přijít ty bouřky. Najednou, teda, jo? Najednou to vyjde. Tak proč o tom mluvím? No jenom proto, že pokud jste poslední dobou opravdu udělali nějaký fakt chytrý rozhodnutí, který ho budete dřív nebo později litovat, tak v tom nejste sami. Jsem v tom s váma a proto si my zahrajeme na Hit Rádiu Hit na přání za chviličku Shakira, Daisy Rascal, Loka. Protože si říkám, že občas na některé naše rozhodnutí bychom toho Loka potřebovali. Možná i dva.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfálcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Fizomat.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? No, takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfin Car.
14: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery, dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
15: Under Armour makes you better.
16: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
17: sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa, na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Shakira na Hit Rádiu s Hitem Loka, je 13 hodin 37 minut. Když byste si otevřeli okno a koukli se ven z okna a zaposlouchali byste se, tak uslyšíte tohle. A to je ticho před bouří. Protože dneska odpoledne mají přijít bouřky. Ovšem, pořádná bouře bude taky od 15 hodin tady u nás na Hit Rádiu. Protože odpolední bouřky, tak ty budou jak venku, tak i v našem vysílání. Odpoledne v 15 hodin začíná naše odpolední show. Tak jestli máte dneska opravdu jako den blbec a potřebujete zvednout náladu, a nebo už prostě jenom nemůžete. I přesto, že jsme teprve v úterním pracovním zátahu a stejně tak jako Evanescence toužíte po někom, kdo vás přinese zpátky k životu v této písni, tak naše odpolední show to přesně udělá. Jo, to je taková naše resuscitace pro vás, která vás vezme zpátky k životu.

0: Xwarren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejné. Já doporučuji, najděte si překlad tohohle hitu. Je to opravdu krásný vyznání lásky, které se vyjímá z obyčejnosti. No a platí to i pro náš budoucí sexuální život, ten se taky bude vyjímat z obyčejnosti. Prý naše partnery a partnerky už brzy nahradí roboti. Ale pozor, žádný anduly nebo nafukovací nebo silikonový pany a panáci, ale prostě roboti, jo, skutečný jako roboti, ze železa, na baterky, do elektriky, prostě roboti, zajímavý. Asi se nemusíme bavit o tom, jestli je to opravdu jako hudba blízké budoucnosti, nebo ne, možná, že opravdu ano. Já spíš si jenom říkám druhou věc, a to, že jestli se potom budou prodávat, až vám doslouží, jo, nebo budete chtít třeba novej model a budete ho chtít prodat, tak konečně trh s ojetinama bude mít to pravý zboží.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

0: občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
2: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta. Až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
3: Děti a rodiče, pozor!
4: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Belisima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Belisima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
16: Hit Radio.
17: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
18: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residencevogelsang.cz.
19: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
2: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

Divoký byl a čmelák. Tady u nás na Hit Radio se proletěl po rozkvetlé louce ještě předtím, než nám začne pršet v Česku. Je 13 hodin 54 minut, za chviličku nejnovější zprávy, do té doby ještě například Rose, Bruno Mars nebo Vanessa Amorosi.

0: se na Hit Rádiu jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou a před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Krémišská hořčice se vysypala z kamionu na D11 ve směru na Hradec, 87. kilometr. Zatím kolona není. Horší je to po nehodě kamionu v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Silnice stále zavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Lplasthk.cz.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 90. 66.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešek je světovým dnem hygieny rukou. Letos probíhá s heslem Sekundy zachraňují životy, umýjte si ruce. A přichází v době výrazného vzestupu nákaz žloutenkou typu A v Česku. Odborníci připomínají, že hygiena rukou by měla být samozřejmým návykem pro každého z nás. Hasiči by dnes chtěli zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 10, ale ideálně až na 5. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Naposledy jsou dnes na hašení použity a nasazeny vrtulníky. Příčina zatím není známa, stejně tak ani výše škod. Kapitán hokejové repre Roman Červenka na gala večeru hokejista sezony potvrdil start na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku.
8: Já věřím, že i ty prostě čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak věřím, že mě někam posouvají prostě jak v té psychické náročnosti, tak i v té fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt. Celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne.
7: 40-letý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a na nadcházejícím turnaji by měl patřit k lídrům týmu. Teď ještě pohled k nám.
1: Ve východních Čechách nás na silnicích budou hlídat nové radary. Jeden už se montuje v červené vodě. Tak za 4 měsíce tady začne ostré měření, a to v obou směrech, na úseku o délce 1,5 km. Má to jasný důvod, 50 tady totiž dodržuje málo kdo.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Přehaňky a bouřky. Tak takový je scénář pro naše východní Čechy teď na odpoledne a večer. Nejvyšší teploty se zarazí mezi 22 až 26 stupni Celsia.
2: Hitradio. Jirka Pelnář. Hitradio.
0: 3 minutky po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. A co, už u vás prší? Jestli ne, ono to přijde. Ale spoustě tady meteorologové neustále vyhrožujou. My si dáme další hity, takhle mezi 2. a 3. odpolední, který vás zvednou ze židle. Poetika, Meduza, taky Carly Rae Jepsen. A zároveň tady mám velmi významný průzkum a my budeme potřebovat zjistit, jestli odborníci mají pravdu, anebo ne. A pokud jste někdy žádali někoho o ruku, nebo naopak jste byli požádány, anebo klidně vlastně i požádání v dnešní době, tak vás se to bude týkat nejvíc. Vás budu potřebovat už za chvíli na WhatsAppu Hitrádia na čísle 777 937

Poetika na Hit Radio, chviličku před čtvrtem na tři. A teď pozor, jste ženatí, nebo vdané, nebo jste někdy byli? Ano? Výborně, skvělý. Tak zaplať vám za to, že teď posloucháte Hit Radio, protože já teď potřebuju vaši pomoc. Mám tady průzkum, který uvádí, že 32% mužů žádá o ruku naprosto nevhodným způsobem a v doslova, teď se mluvám, ale cituju, debilní chvíli. Jak to je? Jak je to u vás? Jak jste to zažili? Dejte vědět na 777-937-777. Pojďme zjistit, jak to je v Česku, jestli opravdu mají odborníci pravdu, jestli to je 32% chlapů, jo? Zajímá mě, jak jste byli požádány, dámy, a jestli to opravdu bylo v ten idylický filmový moment, a nebo naopak, to bylo prostě v tu nejméně vhodnou chvíli, a nebo jestli se to pokazilo, nebo pánové, co vám se jako u toho všechno stalo. Těším se na vaše zprávy, dáme to dneska dohromady, telefon číslo známe, můžete psát zprávy, anebo klidně, protože samozřejmě čtvrt na tři, máte spoustu práce, můžete posílat hlasovky, jo, na stejný číslo 777-937-777, a když jsme tady u těch svateb, tak si dáme jednu z novomanželského tance.

Great Zitem Super Heroes, tedy superhrdinové. Hele, každý chlap asi, když žádá o ruku, tak se v tu chvíli cítí tak trošku jako superhrdina. Ovšem, jak to tak vypadá i podle vašich zpráv, tak jsme teda jako dost jako joudové, teda musím říct. 32% mužů prý žádá ženu v naprosto nevhodnou chvíli a naprosto jako nevhodným způsobem. Ptám se, co u vás, vaše žádost, a nestačím se divit. Třeba tady. Ahoj, mě manžel požádal úplně v nevhodnou chvíli, protože ten den jsme se strašně pohádali, já jsem odjela k rodičům a už jsem se vracet nechtěla a on mi napsal, že pokud to chci ještě zkusit, ať za ním přijedu. A když jsem teda přijela, tak jsem byla ještě uplakaná v nervech a on poklekl a brečel taky, takže potom se ten pláč změnil na šťastný a teď spolu budeme 7 let. Denča. Dobrý, není špatný, ok. Ahoj, mě manžel požádal po celodenním trajdání po městě, já byla upatlaná, upocená, žíznivá a ani nepoklekl, že ho teda jako bolí koleno, ale teda omlouvá ho, že to bylo v mé milované Vídni a hned potom mi koupil studené pivo. Tu sklenici mimochodem máme doteď doma. Takže i tak to bylo krásný. Míša. Dobrý, to já jako rodilý Plzeňák oceňuju, žádost o ruku pivem, super, akorát ten půl litr jste tam krásně museli teda. No další, ahoj, žádost o ruku od manžela, bída. Koukala jsem na film a říkám, je, oni se berou ve dvou sami, to je super nápad. On, jo? No tak to taky tak uděláme. Já na to, tak jo, super. On, kdy? Koukni na termíny na úřadě. A bylo to. A já si myslela, že mě ještě teda jako požádá nějak romanticky a to bylo všechno. Do měsíce jsme byli svoji, už jsme spolu 8 let, ale té žádosti jsem se vlastně oficiálně nedočkala. Veronika. Jak říkám? Jouda. Jsme joudové. Teď tady další zpráva. Ahoj, mě požádal po telefonu. Co? No tak to si dáme už za chvíli. To si musíme přečíst.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut. Povídáme si na téma žádost o ruku v nevhodnou dobu. Jak to bylo u vás? Nestačím se divit. Kamča píše: ahoj Jirko, mě požádal o ruku manžel po telefonu. A sice na pořádnou dálku, já jsem pracovala v Praze, bydlela na ubytovně a on na ubytovně v Jablonci. A aby jsme stihli svatbu do konce roku s možností získání služebního bytu v Praze, tak by to prý říct osobně nestihl. A tak jsme se teda jako vzali. Byla to poslední svatba v našem městě v tom roce a nakonec jsme i ten byt po půl roce získali. Jakože rozejít se s někým po telefonu, to už jsem slyšel několikrát, ale požádat někoho ruku po telefonu, to je poprvé v životě. Dobrý. Další zpráva od Market. Ahoj, tak u nás to moc romantické nebylo, my jsme se prostě vzájemně dohodli, že bychom se mohli vzít. Já se tenkrát skoro urazila, protože mi můj manžel místo prstýnku chtěl dát kus, jak já říkám, uřezané trubky. Prý si ho přece neberu kvůli prstýnku. Nakonec jsem si prosadila jednoduché zlaté kroužky. Na podzim slavíme 26 let od svatby. Gratuluju. Gratuluju. Máš svatozář? Ahoj, já byla požádána o ruku při gratulaci k svátku. Máme vítěze. Máme vítěze. Opravdu jakože za mě teda asi jako nejblbější žádost o ruku. Při gratulaci k svátku. Dovedete si to představit? Ahoj, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a vezmeš si mě? Jako vážně to takhle proběhlo? No hele, pokračuju dál, jo. Takže při gratulaci k svátku asi už mu došly nápady na dárky. Po 10 letech vztahu s dvěma dětma, 3 roky a 3 měsíce. I tak jsem to obrečela, asi v tom měly roli hormony, takže jsem byla nakonec ráda, že to bylo doma a v teplákách. Dobře, pojďme to uzavřít. Chtěl jsem říct jednu věc, nepřišla jedna jediná zpráva, že by žádost o ruku proběhla romanticky nebo nějak jako super skvěle boží, jo? Nic takovýho. Což znamená jenom jedno, že je úplně jedno, kolik procent nakonec, jestli je to těch 32 nebo ne, jak tady říkají odborníci, je úplně jedno, kolik procent žádostí proběhne v nejnevhodnější chvíli. Ale buďte za to rádi, že to takhle proběhlo. Protože evidentně, na rozdíl od těch, co to měli v pohodě, si vy tuhle žádost budete pamatovat do konce svýho života. A nebo manželství.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazén.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazén.com.
5: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
7: A vy říkal, máma Hradeka, a?
6: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
8: Aza nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčici. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Azanábytek.cz. Azanábytek.cz.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
11: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

Soler na Hit Rádiu. Vyloženě letní hit, ještě než začne pršet. Ano, meteorologové na dnešní den ordinují pláštěnky, my tady na Hit Rádiu zase naopak ordinujeme kabáty. Je to tak, dáme si kabát a konkrétně hit, který je vlastně jako už dost starý. Jestli máte pocit, že když jsme vyhráli na Gáno, že už je to pravěk, tak tohle je dokonce ještě starší. Je to rok 1994. Asi to nedokážu teď spočítat, kolik už let to je, ale nějakých desetiletí to bude. Rok 1994, kabát Colorado. A proč si dáme zrovna Colorado? Z toho důvodu, že my vám budeme hrát hity nejenom z 90. nejenom z milénia, ale taky z 80. a 70. po celý tento víkend. A ne v sobotu a v neděli, ale prodloužený víkend. To znamená pátek, sobota, neděle. V pátek už v 7 ráno začínáme, končíme v neděli v 18 hodin. Tak pojďme nasednout a užít si tuhle jízdu, která nám oficiálně začne v pátek ráno. Teď na Hit Rádiu, kabáti, Colorado a 90.

0: co nejrychlejším, doslova rekordním čase. Mají na to vždycky 3 hodiny, každý den od pondělí do pátku mezi 15. a 18. a jejich čas začíná už za chvíli. Já jsem Jirka Felnář a budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy startují srdcovky Hitrádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na havla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónu. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Koberce Brázda.
4: Koberce Brázda.
3: Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
8: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Madison. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, v Předměřicích na Královéhradecku. Tak tady se srazila dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Dále Chrudimsko na příjezdu do Luže od Štěpánova. Tady bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh, tak pozor na to. A potom ještě skočíme na Náchodsko mezi Borovou a Novým Hradcem. Tak tady se srazilo nákladní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. A pak taková jedna dopravní kuriozita. Na D11 na 87. kilometru ve směru do Hradce Králové havaroval kamion. Pozor, ze kterého se vysypala krémská hostice. Slyšíš to? Asi to není vtipný. Doufejme, že všechno je v pořádku. Zatím se kolona netvoří, takže buďte opatrní. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Černá Hora.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Naši zem zasáhnou silné bouřky, míří k nám od západu. V noci a zítra by se mělo blýskat v Čechách a ve čtvrtek na Moravě. Při bouřkách se čeká i silnější vítr až o rychlosti 70 km v hodině. Jen ať prší, přejí si hasiči, kteří zasahují v Českém Švýcarsku. Už se jim podařilo velký požár lokalizovat. Do pátku by mohl být úplně zlikvidován. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska a dál budou pomáhat i vrtulníky. Pokud se divíte, že doprava v Hradci Králové vázne, hlavně na Gočárově okruhu, tak za to může nehoda kamionu za kruhovým objezdem u hotelu Gárny. Kamion se tam převrátil na bok, přitom zasáhl osobní auto. Řidič nákladního vozu skončil v nemocnici, řidiče osobního auta prohlédli lékaři na místě. Naštvaní maturanti sypou kritiku na sociální sítě. Rozčílil je letošní test z matematiky. Vadil jim hlavně dvě konkrétní úlohy, kterým podle nich často ani nerozuměli. Největší kritiku schytala posloupnost a slovní úloha o mzdě, které studenti označovali za matoucí a zbytečně složité. Výsledky budou 16. května. Hokejista sezóny pardubický Roman Červenka by podle svých slov neměl na mistrovství světa ve Švýcarsku v květnu chybět. Potvrdil to na včerejším gala večeru.
7: Když ta sezóna byla náročná, teďka play byl náročný, tak prostě vyšší šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt. Celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě jsem zdravý, se nedovedu představit říct, že ne.
6: V noci oblačno, zítra sluníčko na východě Čech, ale postupně by se sem od západu měly přihnat přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dneska kolem 25 stupňů, budou i zítra a noční 11 až 15.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Startuje úterní odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Ještě se vrátíme k té kuriozní nehodě. Na D11 havaroval kamion, ze kterého se vysypala krémská hostice. Kolona se netvoří.
8: No tak jasný, že jo. Chybí párky, klobásy, pečivo, na sucho to tam nikdo nechce jíst, ale jako představu si, jak jdu z té práce, nabírám si tu krémskou domů a říkám:
0: Mámo, mám nákup. Pharrell Williams, happy.

0: s deštěm na Hit Radio Černá Hora, tak upřímně chtělo by to nějakýho obchodníka s deštěm. Je se sucho. Každopádně startuje úterní odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Petr Ticháček, Ondra Novotný, 15. hodina, 9. minuta a pozor, čineláš.
1: Jak říkáš, obchodník s deštěm, vypadá to, že má zavřeno poslední týdny. Sucho, kam se podíváš, je to fakt extrémní. Co pak ty zahrádkáři? Co na to asi říkají?
0: No zahrádkáři. Ale hele, věděli jste, že, a teď pozor jo, možná budete v šoku, ale věděli jste, že na výrobu jednoho bavlněného trička se spotřebuje, a teď se držte, 2500 litrů vody.
1: Cože?
0: No.
1: 2500 litrů vody na jedno tričko.
0: Jedno blbý bavlněný tričko. Tohle množství vody představuje objem, který by jednomu člověku pokryl potřebu pitné vody na zhruba 2,5 roku. A ještě dodám, já pozor, na jedny džíny se spotřebuje 8000 litrů vody.
1: To je šílený.
0: Je to šílený.
1: To znamená, že když budu chodit bez trička, tak mě budou růst na zahrádce řadkvičky.
0: Takhle, možná kdybychom všichni chodili bez trička, úplně nahý.
1: Pojďme do toho,
0: tak ušetříme miliony litrů vody.
1: To znamená, pojďme zítra úplně všichni nazí do práce. Není to velká výzva?
0: Já se těším.

0: Dáváte si odpolední show na Hit Radio Černá Hora. A tohle byla americká banda One Republic, která mimochodem 27. června, to znamená za pár týdnů, vystoupí v Praze.
1: Ano.
0: Počkej, v Letňanech. Jo, už na to koukám, v Letňanech.
1: Já jsem chtěl říct, že One Republic jsou tady v Česku jako doma. Oni tady vystupují rok co rok, dá se říct. Já už jsem několikrát na jejich koncertu byl a vzhledem k tomu, že poslouchám frontmana, Ryan Tedder, myslím, že se jmenuje, tak si dobře pamatuju, proč. Víš to?
0: Co proč?
1: Proč tady tak často jsou?
0: On má tady bábu, ne?
1: Ne, nemá, ale Česko obecně jako Praha je první evropské město, který navštívil jako první potom, co opustil Ameriku. Tak proto to tady tak miluje. Od 15 let sem přijezdí nespočetkrát a vždycky, když jsou tady, tak se najde čas, aby se prošel po Praze.
0: Ale teď možná spousta posluchačů poslouchá a říká si, taky bych je chtěl vidět, včetně mě, chtěli bychom se na ně vydat. Tak pojď to nalákat, jako co tam uvidíme, uslyšíme. Stojí to za to na One Republic vyrazit?
1: No, stojí to za to. Určitě. Je to skvělý, ne? Je skvělá show. Já samozřejmě viděl vždycky tu show na Colors v Ostravě, což na tom festiáku si myslím, že je to vždycky něco jiného. Pak jsem byl v Outučku, tam je to zase úplně něco jiného, jak je to uvnitř. Ale hlavně prostě One Republic je za mě kapela, která hraje ty hity a jakékoliv zahraje, tak ty ho znáš.
0: Tak ty ho znáš.
1: Broukáš si to.
0: Jako Činasky. Taky. Co hit, tak to prostě evergreen. Za chvilku si je dáme Činasky první signální, anebo tady bude Pink. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: To je náhodička.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank. Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicí. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než miliardu a půl. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
15: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
14: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
16: je smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
15: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
16: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
15: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla

0: Před námi už kapela Činasky, první signální. Je to týden něco, co kapela Činasky vystoupila jako headliner na Hit Radio Černá Hora stage na Maja Lesu v Hradci Králové. Aby jsme Michala odchytli po tom, co si dal šlofíka v hotelu, než teda vystoupil na koncertě, a padla taková záludná otázka. Jak by napsal refrén k písni první signální v dnešní době? A tohle nám odpověděl.
1: Ty bláho, no asi o ničem jiným by to nebylo. Refrén bych udělal. Jaký si to uděláš, takový to máš, pokud to uděláš rychle.
2: Hele, tak. Já o tom přemýšlím vlastně od té doby, co to Michal řekl, a já to nechápu.
0: Ne. Je to trošku filozofie, chápu. Jsi ještě mladý kluk. Každopádně to by se zdivil, nebo to by se divili, kolik lidí se mě dodneška ptá, co mysleli Činasky tímhle textem.

0: To je snad jasný, prostě tam vůčokáče musí dolů, ne?
1: Hele, to je prostě, to je škola života z tvý strany zase. Ty už si něco prožil, kamaráde.
0: Ano, ano, ano. Tak pojďme Činasky, první signální na Černé hoře.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, odpolední show, tohle byla Pink Runway.
1: Nechceme jako být zlí, jo, ale na dálnici D11 je trošku kuriozní nehoda. Ve směru do Hradce Králové na 87. kilometru se převrátil kamion a vysypala se z něho krémská hostice. My jsme se tady jenom představovali, jak nás poslouchá ten řidič a říká: debilové, vždyť to není krémská, to je polotučná. No tak doufáme, že se to obešlo bez ztráty kelímku.
0: A víček.
1: Omlouváme se, už si z toho nebudeme dělat srandu. Doufáme teda fakt, že se tam nic nestalo vážného, že to odnesla maximálně jenom ta dodávka té hoštice, no.
0: Přesně, takhle možná pojďme to rozklíčovat, zdali je to krémská, polotučná, anebo třeba dižonská, my nevíme. Tak pokud jedete kolem, budeme rádi za informace a pokud samozřejmě uvidíte jakýkoliv dopravní problémy, tak volejte 801 1100.
1: A my jdem schánět párky.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na

0: bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
6: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
8: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Podíváme se na to, buďte opatrní na dálnici D11 směrem na Jaroměř. Stojí porouchané nákladní auto. No a v Přeměřicích, tak tady se srazila dvě osobní auta a částečně brání v provozu.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Dopravní kolaps v Náchodě nenastal zatím. U hranic se staví kruhová křižovatka v rámci obchvatu. Jezdí se jedním pruhem Kyvadlově a tvoří se nárazové kolony. Řidiči kamionů, kterých tady běžně projede denně kolem 6 000, poslechli výzvu města a někteří se mu vyhnuli. I proto se situace zvládá, ale je tady obava z toho, že si dopravci řeknou, že je Náchod vlastně v pohodě a začnou do města najíždět. To by potom hrozil dopravní kolaps. Omezení tady potrvá do půlky července. V Hradci Králové začala stavba parkovacího domu na Slezském předměstí, a to v Jižní ulici. Schová skoro 300 aut. Teď musí řidiči ale oželet. Parkovací místa v lokalitě je pro ně uzavřená. Náhradní variantou je parkoviště u nákupního centra Orlice Park. Parkoviště bude hotové příští rok na podzim. Oprava mostu přes Labe v Jaroměři nabírá další skluz. Dokončení se posouvá nejdřív na červen, a to kvůli počasí a taky technickým komplikacím. Během prací se ukázalo, že most je v horším stavu, než se čekalo, a to si vyžádalo větší opravy. Most tedy zůstává zavřený a řidiči budou muset další měsíce po objízdné trase. Poslední bod zbývá pardubickým basketbalistům získat a jsou v semifinále playoff Maxa NBL. Bexa včera porazila Písek i na potřetí, tentokrát 63-78.
10: Tři čtvrtiny si myslím velmi dobrý basketbal z naší strany. Byl to cíl stopy také do utkání a nechat si vnutit píseckou hru, kde jsme viděli, že kor tady u nich na domácí falonce podpořený fanouškama to budou tí a nás aplikovat. My jsme se je nechali, pustí jsme nutili píseckým naši hru a pro nás skvělý vítězství.
9: Reakce pardubického trenéra Honzy Šotnara tady na Černé hoře. Basket na palubovce píseckých sršňů začíná za 2 hodiny. Ve východních Čechách celkem slunečno, maximálně oblačno, ale k večeru se můžou objevit přehánky. Noc bude oblačná, zítra dopoledne ještě sluníčko, ale od západu potom odpoledne přehánky a bouřky. No a teploty stejné. V noci 11 až 15 a denní maxima kolem 25 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Posloucháte odpolední šole, dneska to je teda dusno, čověče.
11: Hrůza, je už jakoby by zas mohla být zima, ne?
0: A tady

A vy to milujete, odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. A už víceméně za pár hodin, za pár týdnů v Hořicích proběhne už 90. ročník legendárních 300 zatáček Gustava Havla. A pokud tam v těchto dnech projíždíte, tak určitě sledujete, jak to tam celý roste. Takový ty tradiční bezpečnostní bariéry, že jo, tisíce slaměných balíků, jsou tam pneumatikové bariéry, záchytné sítě, betonové svodidla. Je to neuvěřitelný. To musí dát.

0: i některé, aby odjeli pryč a některé, aby se tam stáhli naspátek, protože je to velká událost. Já jsem zvědavý, jezdím tam docela tradičně, pravidelně. Odolává už asi 4 roky rekord tratě v té nejrychlejší Kubatuře, tak jsem zvědav, jestli náhodou nepadne letos.
1: No a Hit Radio Černá Hora bude u toho. Chtěl jsem říct, že tam budeme v neděli na finále a že dokonce se domlouváme na tom, že bychom naším promovozem vedli ten peleton.
0: Jakože budeme závodit.
1: Představte si to, jasně, no tak ty řídíš, ty to ještě nevíš.
0: Teď už jo.
1: Teď už to víš. Tak jo, za pár týdnů, 300 zatáček Gustava Havla, připomínám, 90. ročník, to začalo v roce 36, je neuvěřitelný. A tady muzika, David Guetta na Černé Hoře.

0: Odpoledne z Rádia Černá Hora v rámci odpolední show Další muzika.
1: A koukám, že rozpálená je pěkně posluchačka Lenka, která nám napsala na WhatsApp.
0: Ale.
1: A říká, tak pánové, jako osvěžující muzika, no nevím, podívejte se, na palubovce má 27 stupňů.
0: Ty krásu. Hele, Lenku, kdybychom mohli hodit led přes rádio, hodíme ho jenom tobě.
1: Celý pytel.
0: I dva.
1: Ledu. Takže Leni, zapni si klimačku, ale věříme tomu, že pokud taky sedíte v autě a prostě jste totálně rozjicovaný, tak vám tam další muzika určitě udělá dobře, protože budou
0: Coldplay a BTS, anebo taky Ale Farben, Baby, goodbye.
1: Ale hlavně
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson na Černé hoře.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
3: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
9: Děti a rodiče, pozor!
10: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
11: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
12: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
13: Svegliff Day. Thor aka The Mountain ze hry o trůny zlomí světový rekord a potom ho já, Bender, rozsekám před celou Homecrate arénu v Counter-Strikeu. Strongmeni, rekordy, MMA a k tomu i gaming. V sobotu 30. května v Liberci. Použij kupon RADIO pro 20% slevu ze vstupenky na liberec.cz. Svegliff Day.
14: Under Armour makes you better.
15: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.

Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: tohle nás baví, odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora a Ale Farben. Dneska je 5. květen a je prosím vás Mezinárodní den mytí rukou. Tak doufám, že jsme vás zastihli zrovna ve chvíli, kdy ty ruce máte čistý, když si neříkáte, no hele, tak možná antigel, možná už si půjdu někam na benzinku umýt ruce už dlouho. Já to tak mám teda, že o tom občas takhle přemýšlím až do hloubky.
1: Hele, takhle, já to nechci schazovat ani jako podceňovat, ale člověče, jako vzpomínáš, že jsme byli malí, jsme byli prasáci, jo. My jsme vlastně žili v symbioze s hlínou. Bunkry v blátě, bábovičky z písku, což rozhodně nebyl certifikovaný ten písek. Když nám upadl rohlík na zem,
0: ty, nebo ten byl nejlepší.
1: A nebo lentilky, tak platilo pravidlo 3 sekund.
0: A v dospělosti, platí pravidlo 5 sekund. To neznáš?
1: Ne.
0: V dospělosti, když ti něco spadne, tak máš 5 sekund na to. Se to jako povýší.
1: Jo, takhle, no tak seš větší třeba. Každopádně tenkrát nebyly žádný antibakteriální gely, jenom si člověče říká, my si to někdy s tím mytím rukou nepřeháníme trošku.
0: Je otázka, v jakých situacích? Třeba když jedeš masnou tyčí, rád si umyju ruce klidně na dvakrát.
1: Tak jasně, po pořádný klobásy je to potřeba, že jo, si umyjit ruce. Každopádně takovej Michael, podívej se, tento vymyslel šalamounsky, aby si nemusel mít ruce, tak nosil rukavice. Bylo taky jako dobrý. No nic, Michael Jackson na Černé hoře.

0: 16 hodin 35 minut, odpolední show na Černé hoře. A možná to cítíte úplně stejně jako my tady ve studiu. My jsme se shodli, že máme z toho dusna úplně zavařený hlavy.
1: Ano.
0: Že to musíme nějak profouknout. Tak jestli máte nějaký dobrý tip, jak se osvěžit.
1: Já se osvěžuju pravidelně kávou. Zrovna jsem před chvilkou dopil třetí odpolední.
0: Ale mezi tím bylo asi pět dopoledních.
1: No jasně, no. To je pochopitelný.
0: Jinak člověče, ty kolik to vypiješ denně?
1: Kafí?
0: No.
1: Tak u nás to je spíš taková limoška, bych řekl tady v rádiu, ale dám si klidně 6 kafí denně, no.
0: Nekec.
1: Moc to.
0: Teď poslouchej nějaký kardiochirurg.
1: Právě.
0: Říká.
1: Rozeběhla pumpa z toho.
0: Ježiši, tak my si dáme osmou kávu. Každopádně pro vás máme tady servírovanou tu nejlepší muziku, protože do 17. hodiny Mark Ambor anebo Avicii.
1: Nemáš tam něco z Brazílie ještě? To je vždycky nejlepší.
0: Mám?
1: Tak pojď.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: A za nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do A za nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
6: Zahradní technika v Dubenci u Dvora Králové. Nové i repasované zahradní traktory, malotraktory, komunální stroje, elektrická auta, až 100 zahradních traktorů a náhradní díly skladem. www.zahradnitechnikadubenec.cz.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Více na dětiraje.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Černá hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Levels na Hit Radio Černá Hora a máme tady jedno příjemné osvěžení do tohohle dusna.
1: Pojďme do toho.
0: Český biatlon právě teď před 4 minutami představil týmy pro nadcházející sezónu 26-27 a já si myslím, že máme být na co hrdí ve východních Čechách, protože 90% všech biatlonistů je z východních Čech a 80% z Krkonoš. Hele, Terka Voborníková, Lucka Charvátová, Ilona Plecháčová, Terka Vinklárková, pak tady máme kluky, že jo, klasika, Michal Krčmář, Víťa Horník, Petr Hák, prostě všichni tyhle kluci a holky jsou z východních Čech, to je nádhera. Pár je, no. Nové Město na Moravě.
2: Člověče, čím to bude? Vy tam máte jakoby nějaký hory nebo něco takového u vás?
0: Malý, no.
2: Hele, já jsem byl teďka na bruslích tady v Hradci v lesích a jel tam týpek, chlápek na těch kolečkových běžkách. Z něj lilo. Já jsem si normálně myslel, že v tom lese někde prší, jak z něj lilo. To musí být strašná makačka.
0: Je to makačka. Každopádně příjemné osvěžení, protože je teplo, ale takhle to uteče a zase tady bude biatlon.
2: Zas nepředbíhaj tolik.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, za 3 minuty 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na dálnici D11 na 280. kilometru ve směru na Hradec. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. A potom ještě Svitavsko na trase z Poličky do Ždírce. Tady probíhá oprava povrchovozovky. I tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano.

0: 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
1: A budu říkal, mám hryťa, a?
0: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na Deck.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dneškem oficiálně začala květnová výzva do práce na kole, pěšky či poklusem. Akce má města, týmy i jednotlivce motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a také duševní pohody. Letos se do výzvy přihlásilo 55 měst, včetně všech krajských, s výjimkou Karlových Varů. Druhým dnem dnes pokračovaly státní maturitní zkoušky. Psaly se povinné testy z českého jazyka a literatury. Zítra pak budou studenti psát těžší test z matematiky a volitelných cizích jazyků. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června, přičemž termín určují ředitelé škol. Až 5 let hrozí strojvedoucímu osobního vlaku, který řídil s téměř 3 promile alkoholu. Vyjel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho dost nestandardní chování policii upozornili svědci. Strojvedoucí totiž cestujícím neotevřel dveře a pomalu se rozjížděl. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Utkání Davis Cupu se v O2 aréně hrála naposledy v roce 2013.
5: Hezké teda pořádné teplo. Zítra hodně podobné počasí jako tomu dnešnímu, jenom pozor, odpoledne bude přibývat oblačnosti a také se přiřítí pravděpodobně velké přehánky a bouřky. Tak s tím počítejte, pozor.
2: Hit Radio Černá Hora.
5: Teď už si užíváte odpolední show s Petrem Ondrou.
6: A řítíme se za další muzikou Shakira anebo Cyril. Právě teď.

0: odpolední show s Ondrou Petrem a teď trošku přiostříme. Podle mě tenhle referén znáte úplně všichni.
1: Jo. Ten nářez.
0: Legendární Nirvana. No a nebyla to pouze Nirvana, ale také kontroverzní osoba Kurta Cobaina. A právě o Kurtovi Cobainovi je nový díl podcastu Vypalovačka. A vlastně v tomhle podcastu se vracíme k té jeho složité osobě, čili od citlivého kluka až po mega globální hvězdu.
1: Konkrétně se samozřejmě podíváme na jeho poslední dny života a taky co se konkrétně stalo v tom dubnu 94, i když to vlastně moc nikdo neví. Já rozhodně ne, mě bylo minus dva.
0: Tak já jsem v tom víceméně žil, protože my jsme Nirvánu milovali, byli jsme taky takový rebelští studenti, že jo, tenkrát to prostě byl fenomén. A je teda pravda, že jsem čet knížku přímo o Kurtu Cobainovi a do dneška se neví, jestli to byla sebevražda, a nebo zatím stojí nějaký ilumináti. Nebo nevím, jedno. Každopádně Kurt Cobain doporučujeme všem. Poslechněte si nový díl Vypalovačky právě teď na všech podcastových platformách nebo na webu Hitradia 90 a nebo na hitradio.cz.
1: A teď si poslechneme Imagine Dragons. Hezké odpoledne.

0: váš klus a pocity na Hitrádiu Černá Hora a pokud máte pocit, že se v tomhle teple roztečete, tak teď tady máme pro vás jedno ledové osvěžení.
1: No, hlavně doufáme, že ty pocity budou vítězný. Příští pátek startuje hokejové mistrovství ve Švýcarsku. Češi hnedka hrajou úvodní večer proti Dánsku. Já se docela těším, stejně jako na naše borce z východních Čech, a že jich tam pravděpodobně zas bude hodně.
0: No a kdo pravděpodobně pojede na mistrák z východních Čech, z východočeských klubů, tak o tom se pobavíme za chvilku.
1: Zkusíme nastínit minimálně pár men.
0: Ano, počkejte si. A do té doby třeba Linkin Park na Černé Hoře.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
4: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
5: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
6: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
7: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
8: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
12: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. V

0: Tak tohle byly Linkin Park, taková hokejová pecka. S vámi Hit Radio Černá Hora, odpolední show. Už příští pátek startuje hokejové mistrovství světa. Letos to je nabitý tím hokejem. Já se tak jako těším.
1: Já taky. Včera se předávala cena nejlepšího českého hokejisty. Vyhrál to Roman Červenka.
0: No jo.
1: A vypadal jak někde na hasičském bále, jak dostaneš všechny ty ceny. On totiž tam stál před těma fotografama a pózoval asi se 4 soškama, včetně tý nejhlavnější za hokejistu sezony. Dostal to mimochodem po 10 letech a ještě jednou mimochodem naprosto zaslouženě. To je jako neskutečný player. No a on se nechal pak slyšet, že jede na mistrovství světa a pozor, že bude přemlouvat Davida Pastrňáka, že u Davida nikdy nevíme, jak to s tím nemyslel, nebo respektive s tím nemyslel, rozumíme si, a že to ještě třeba úplně není tak uzavřená kapitola.
0: No tak bylo by to hezký, kdyby tam byl nejenom Červus, ale samozřejmě i David, ale to
1: Copperfield.
0: Ne, no tak on je, takový hokejový Copperfield. Nicméně Červus nebude jediný, který z východních Čech bude reprezentovat.

0: napíšet do hlasivek panáčkovi.
1: Já myslím, že určitě ne, budou i panenky, ale hlavně pro tu vaši úterní podvečerní pohodu ta nejlepší muzika, věřím tomu, že si ji vychutnáte a nasajete všemi pory.
0: Bude i Mňága až Dior, to je ta písnička pro tebe.
1: Děkuju.
0: Z autobusáku.
1: To je nás vypnout.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
9: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: www.mixmagazin.cz.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hit Radio.
6: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
7: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidencevogelsang.cz.
8: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
9: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
11: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
10: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
12: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
11: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
12: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
11: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla,

0: dálnici D11 na 82. kilometru ve směru na Hradec. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto. A potom ještě na dálnici D35 mezi 109. a 116. kilometrem také směrem na Hradec. V levém pruhu probíhá údržba značení, takže i tady buďte opatrní. A vaše dopravní info volejte na 801
1: Sleduj 10 a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zprávce Lucie Daňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
7: Naopak omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou jeho opakované výroky o zlodějinách v rezortu nebo o upravených výběrových řízeních. Černochová chce postup konzultovat s advokátem. Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá jim například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více. Sloužit by mohly pak také jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie. Příští ročník Rally Dakar odstartuje 1. ledna 2027 a skončí o 15 dnů později. 49. ročník legendární soutěže se po 8. v řadě uskuteční v Saudské Arábii. Pořadatelé slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. Zvýšit by se měl podíl etap v Dunách.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: V noci a ráno lokální přehánky nebo bouřky, ranní teploty kolem 12 stupňů, zítra většinou pod mrakem, na západě Čech už chladněji kolem 20 stupňů, na zbylém území 22 až 26 stupňů, odpoledne opět lokální přehánky nebo bouřky, ve kterých bude zesilovat vítr.
9: Hodiny odbyly 18. startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký úterní večer.

melancholická vzpomínka na dobu, kdy byl svět prostě jiný. Tohle jsme poslouchali v roce 1985. Dream Academy, Life in Northern Town. Ladíte Hit Radio, odstartovali jsme úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin pro vás tradičně budeme mít to nejlepší z minulosti, 80, 90 a taky ty největší hity raného milénia. Tenhle rozjetý vlak nezastavuje, naopak jedeme dál. Teď je z písní Come Into My World. O tu se postarala Kylie Minogue. Za chvilku i Meat Loaf.

0: For Love, tohle jsme vám hráli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tímhle budeme pokračovat. Jedna romantiárna za druhou, tohle je norský zpěvák Espen Lind. When Susanna Cries. Taky na tuhle romantickou strunu zadrnkáme už za chvilku. No a z té české muziky třeba Mňáka až Dorp, i ta je nachystaná v playlistu Hit Rádia. Tak užívejte úterní večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Belisima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Belisima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a showroomu v Předměřicích.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
11: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
12: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
11: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
12: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
11: Kadeřnický salon Perfect. Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
13: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
14: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.
16: Thank you.

Prostě pro vás všechny byla tahle písnička od skupiny Mňága až Dorp. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který teď nabídne jednu dámu. Jmenuje se Paula Abdul. Nejprve začínala jako choreografka, například pro Janet Jackson pracovala tahle dívka, tehdy velmi mladá slečna, která vymýšlela, jak se Janet Jackson bude hýbat na pódiu. Díky tomu se dostala k hudbě, začala sama skládat a pak připravila tuhle fantastickou píseň.

0: Tak sme si vyhodili z kopítka, tohle sú 24/7, Take Me Away, záležitosť, na ktorú sme spomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme sa zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z minulosti a také nesmíme zapomenúť na nej, na Freddieho Mercuryho. Love Kills, to je záležitosť, ktorú predstavil na solové dráze. Místa skupiny Queensy do studia vzal najaté hudebníky. No a s nimi dal dohromady tuhle fantastickou věc, kterou vám na Hit Radio budeme hrát za chvilku. Taky Shania Twain, Catching, nebo Susan Vega. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radio. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
5: A budu říkal, mám hradit, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
9: Ploty Pardubice.
10: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
9: Ploty Pardubice.
10: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
9: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
11: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
12: Děti a rodiče, pozor!
13: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Norsko-dánské duo Aqua My Oh My. Záležitost, která nás vedla k 19. hodině. Ladíte Hit Radio, dobrý večer.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký úterní večer.

Tak tohle je opravdová klasika You Spin Me Round a Dead or Alive na Hit Radio. Desky budeme roztáčet i v závěru týdne, je před námi další prodloužený víkend, což je samo o sobě skvělá zpráva. Přesto všechno to umíme posunout na vyšší level. Na Hit Radio to totiž znamená retro víkend. 3 dny toho nejlepšího z minulosti. V sobotu a v neděli pro vás se navíc budou vysílat naši kolegové z Hit Radia 90, které si můžete naladit online nebo v dabu, a nachystali si pro vás spoustu fantastických témat, které mimochodem probírají taky ve svém podcastu Vypalovačka. Doporučuju, pokud chcete zažít trochu té nostalgie. Vzpomínáme i dnes večer v hudebním speciálu Hit Radio Classic, ve kterém teď bude hrát Madonna.

0: Čínasky mají novou píseň Dlouhej kous. Tohle bychom vám řekli, kdybychom byli v roce 1997. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasik, který nás mimo jiné vezme taky do osmdesátek. V létě 1984 na scénu přispěchala rakouská partička Opus s písničkou Life is Life. Prakticky okamžitě tak atakovala nejvyšší příčky hitparád po celém světě. A u nás na Hit Radio bude hrát už za pár minut. Je na co se těšit.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Ploty Hradec Králové.
8: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
7: Ploty Hradec Králové.
8: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a nejprve

0: trička, potisk trička, bilabil, CZ.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A budu máma Hradeta?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
5: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

písnička se dočkala řady remixů, my jsme si ji ale zahráli v originále. Na hitrádiu The Cardigans, La Fool. Cardigans v roce 1996 vydali desku s poměrně úsměvným názvem First Band on the Moon. První kapela na měsíci. Právě na ní se objevila písnička Love Fool, kterou proslavil taky snímek Romeo a Julie, kde se v hlavní roli blísknul Leonardo DiCaprio. Teď se nadechněte a seberte všechny síly. Další písnička vás totiž nenechá v klidu. Budete potřebovat hodně energie.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu,

0: žít. Tohle heslo raží skupina MIG21. My jsme rádi, že jste si do života přibrali taky Hit Radio. Zní to jako melodie? Ale jo, zní. Sounds like a melody je hit skupiny Alphaville. Je potřeba si občas připomenout, že mají víc písní než jen Forever Young. Takhle. Vám budeme hrát už za chvíli v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Ploty Pardubice. Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
2: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše-pro-lesáky.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: Proto.
8: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
12: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
13: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Možná vám jen trochu louplo v zádech, vidíte? A nebo možná vaše tělo potřebuje lázně. Dopřejte si některý z letních léčebných nebo wellness pobytů v léčebných lázních Janské lázně. Pojďte zdraví naproti k nám do Krkonoš. janskelázně.com.

Peter Gabriel, britský zpěvák, skladatel, producent a taky frontman kapely Genesis, na kterou navázal velmi úspěšnou solovou kariéru. Tohle byl důkaz, připomněli jsme hitovku Sledgehammer. I tohle jsme si pro vás v úterý večer připravili na Hitrádiu. V uších máte hudební speciál Hitrádio Classic. My si teď vyrazíme do Kanady. Právě odtud je Nelly Furtado, oceňovaná zpěvačka, skladatelka, autorka. A pro její kariéru si nabídneme naprosto zásadní hit Turn of the Lights. Tak pojďme na něj.

Tohle nás vrátilo zpátky na taneční parkety. Na žádné pořádné retroparty nesmí chybět Mr. President. A u nás na Hitradio si teď takovou retroparty užíváme v rámci hudebního speciálu Hitradio Classic. Mimochodem připomínám, je před námi prodloužený víkend a ten celý bude v playlistu Hitradia patřit těm největším retrohitům. Takže pokud patříte mezi milovníky singlů z let minulých, určitě vám srdíčko zaplesá radostí. A radost už je za chvilku udělá taky Fancy s legendárním hitem Flames of Love.

přátelé jí říkají J.Lo, jinak ale Jennifer Lopez, legendární postava hudební scény. Hitů, které má v repertoáru, bychom se snad ani nedopočítali. Ten konkrétní se ale jmenoval Love Don't Cost a Thing a zavedl nás zpátky do milénia. Jako single písnička vyšla přesně v roce 2000, rok později se taky objevila na desce. A co dál? Na Hit Radio si teď dáme absolutní svobodu. Freedom.

Jedna pecka za druhou, to je panečku nostalgie. Na Hit Radio vám teď byl parťákem Brother Louis. A teď něco, čím oslavíme snad už to léto, které nás se v posledních dvou dnech dorazilo předčasně pozdravit uprostřed kalendářního jara. Adiemus. I tohle uslyšíte v příštích minutách na Hit Radio.

0: Break, What About Us.
1: A to je vše, přátelé, takhle krásně končí úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. A zítra je vaše středa, takže muziku nám budete diktovat vy. A objednat si ji můžete klidně už teď na webu hitradio.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře.

0: Převalný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A budu říkal, máma, Radika, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.

0: hit rádu Imagine Dragons. Pojďme teď na chvilku zavítat do světa zemědělství. O výrobky zemědělců z našeho regionu máme stále větší zájem. Raději máme maso od prověřeného řezníka, jahody z farmy nedaleko Prahy, z ovoce od místních sadařů. Jak to ale cítí oni sami? Jak vnímají podporu, které se jim dostává od státu i Evropské unie? Povídat si o tom budeme s Honzou Abtem, který ve středních Čechách vlastní sady a výrobnu sajdru Tátu v sad. Tak pojďme se na začátek zaměřit na to, jak se změnil vztah Čechů k lokální zemědělské produkci.
1: No, pro nás se to určitě vyvíjí dobrým směrem, protože už skončil takový ten trend z těch 90. let, kdy všichni chtěli ochutat něco zvenku a z dovozu a bylo to takový to zajímavý, lepší. Tak od tohohle evidentně už odklon dneska nastal. Lidi hledají zajímavější věci, hledají kuťově originální a zároveň to, když vidí, jak tu věc vyrábíme, jak pěstujeme jabka a jak to děláme, tak určitě má pak výrazný efekt na to, že se za náma vracejí a mají to rádi.
0: Čím to je?
1: Já si myslím, že to je spíše tím, že se lidi přejedli takových těch unifikovaných věcí, které chutnají všude na světě stejně. A ta práce, kterou tomu dáváme, která určitě je veliká, tak je vlastně pak jakoby odměněna tím zájmem o něco jiného. Protože vyrábět věci průmyslovým způsobem, tedy mícháním nějakých předpřipravených nebo předvyrobených polotovarů, je věc z mého pohledu snadnější, než to skutečně vyrobit a vypěstovat od tady roubování a od hlíny až po nějaký finální výrobek. Takže myslím si, že ten důvod není tou naší prací, že spíš tím trendem toho, co lidi dneska vyhledávají, ale zase na druhou stranu díky té práci pak vidí, že ta věc skutečně jako je opravdová a že je z těch základních surovin a hold pracná, ale zároveň pak výrazná a dobrá.
0: Tak se zeptám, jak jste na tom s podporou státu nebo Evropské unie?
1: Já bych řekl, že v Čechách se příliš podpora tomu jakoby lokálnímu, regionálnímu nedělá. Jsou tady takový ty podpory v stylu regionální potravina klasa A, kde my jsme účastní. Na druhou stranu to se úplně jakoby nepotkává s naší cílovou skupinou, kteří pijí naše výrobky. Určitě si dokážu představit, že by v této věci stát mohl udělat víc, například hlavně pro nás zjednodušením administrativy, zjednodušením byrokratických podmínek a hlavně nastavením předvídatelných podmínek, tak aby jsme se pohybovali v prostředí, kde jsou ty pravidla očekávatelní, kde víme, že platí letos, budou platit třeba za 2, za 3, za 4 roky. Ale stát nám je strašně rychle a strašně často mění. Takže sice tady existují různé podpory, kterých i my jsme se zúčastnili, třeba program rozvoje venkova, kdy to nám určitě pomohlo k tomu, že jsme nakupovali nové technologie, ať už na zpracování ovoce, nebo na kvašení, nebo na lahování. To určitě ano, ale ty podmínky a pravidla, na základě kterých je to nastavované, jsou z mýho pohledu spíš vhodný pro velké producenty nebo velké zemědělce, protože ta složitost toho vyřizování je tak velká, že na to prostě potřebujete separátní oddělení v rámci nějakého podniku a my to děláme jako rodinná farma, takže my na to tyhle ty oddělení prostě nemáme a když to má člověk dělat sám, tak to samozřejmě vždycky nakonec udělá, ale vezme to tak hroznýho času, že zase vám to sebere možnost dělat to, co jste chtěl, tedy vyrábět ty výrobky, za kterýma by lidi měli přijet.
0: Rozumím. EU pro následující období zvažuje zastropování pomoci firmám pouze do určité velikosti. Tak pomohlo by to?
1: Já si myslím, že by to určitě přineslo něco dobrého a určitě by to pomohlo. Otázka je, jestli v našem byrokratickém světě, ve kterém žijeme, se vůbec takovýhle záměr podaří proměnit v realitu. Takže kdyby to tak bylo, bylo by to perfektní, protože to by byla věc, která by nám určitě velmi pomohla, že bychom se mohli věnovat tomu, co máme dělat, a nikoli v uvozovkách vytoňování tabulek.
0: Poslední otázka, kde byste mohl něco změnit teď hned na přístupu státu nebo Unie, co by to bylo?
1: Je to kombinace. Je to ta administrativně byrokratická zátěž a opravdu ve finále hlavně očekávatelný prostředí, ve kterém máme fungovat. Nám stát třeba chtěl zavést spotřební daň, protože s naším siderem spadáme pod tiché víno, tedy uvažovalo se o zavedení spotřební daně nebo stanovení nějaké výše spotřební daně na tichá vína. A nám to vlastně na 2 roky, kdy se to projednávalo, zásadním způsobem zkomplikovalo život, protože jsme nevěděli, jestli bude ta daň tak vysoká, že už to neprodáme, že budeme muset celý tady naše živobytí zavřít, nebo jestli bude zrušená, nebo jak to bude. V tomhle tom si myslím, že by určitě stát hlavně měl dělat to spolehlivý prostředí, abychom věděli, co máme dělat a podle čeho se máme orientovat.
0: Díky, že jste s námi vysílal. Na Hit Rádiu pokračujeme další muzikou.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
1: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
2: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
1: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze

0: kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
1: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepší si náladu.
4: Zlepší si náladu.